kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

poslech a super náladu přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107. Frýčka. Novinka číslo

0: Jsou aktuální novinky z hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: Dále.
1: Listen now. Every day you make me feel like

0: Peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevyplazuj, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radio.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Novomanželka říká svému muži pár dnů po svatbě: a aby ti doma nic nechybělo, dala jsem ti nahrát zvuky z hospody na CDčko.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň! Je mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Free Radio. Free Radio. Radio. Radio.

0: Tak Avicii a Dante Minsky, 6.54 a půl. A je přesný čas a dobré ranko všem na 107 FM. Polovina týdne, středa s datem 22. července je tady. A s vámi opět Roman až do pravého poledne. Chystáme novou muziku, ale Jane. Rád bude Tony El Campeón a také Roll Girl. Za chvilku mrkneme, kdo pak dneska slaví svátek, budeme blahopřát. Tak buďte s námi, mějte krásné ranko, pokud razíte do práce, šťastnou cestu přeju.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Pohodová. Taneční. Toniel Campeon. Feels right. 10 minut po 7 hodině. Přátelé, pojďme gratulovat. Jdem se podívat, kdo pak dneska slaví svůj svátek. Komu popřejeme? Mám tady krásný jméno. Magdaléna. Takže Magdalénám posíláme velký pozdrav v republice 9037, v Brně 255. Ještě více jak v Brně jich najdeme v Ostravě, tady jich je 314, no a Praha samozřejmě vede 1339 Magdalén. Všechno nejlepší.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Free Rádia.
0: Teď se jdeme podívat, jak je, co zajímavého se událo, a to právě dnes, 22. července. Je tu kalendárium, vítejte. Mrkneme do roku 1290. Král Václav II. Jako léno získal Vratislavské knížectví. Roku 1927 v časopise Pestrý týden se poprvé objevila postavička Ondřeje Sekory Ferda Mravenec v komiksovém příběhu o opilém mravenci. Tehdy ještě postavička nebyla určena dětem a neměla puntíkovaný šátek. Roku 1956 proběhla premiéra českého historického filmu Jan Žižka, režiséra Otakara Vávry na motivy díla spisovatele Alojze Jiráska. Film je druhým dílem husitské trilogie Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem. Roku 1992 ještě mrkneme, drogový obchodník Pablo Escobar uprchl z kolumbijského vězení z obavy před vydáním do Ameriky. Kdo pak slaví narozky? Zpěvačka a herečka Eva Burešová, zpěvačka a houslistka Iva Bitová a americká herečka, zpěvačka a textařka Selena Gomez. Gratulujem. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Love You More, Roll Girls, 7 hodin 29 minut. Čas na zprávy, Katka nám prozradí nejnovější info. Vyrazíme na silnici, vám řekneme, jak to vypadá po ránu s dopravou.
1: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
2: A co bude ve stejné názvy?
1: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
3: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Jsou tu zprávy, vítám vás. Zoo Brno má uprchlého jeřába daurského zpět. Podařil se jí odchytit v areálu Purkyňových kolejí díky pracovníkům stěhovací služby, kteří do zoo zavolali. Nyní je znovu ve své expozici ve spodní části zařízení. Z výběhu jeřáb uletěl minulou středu. Policie včera zasahovala v budově pražského magistrátu, zatím nikoho neobvinila. Kriminalisté zadrželi dva lidi. Policisté podle Seznam zpráv prověřují, zda se uplácelo v souvislosti s projektovými dokumentacemi při podání žádosti na odbor pozemních komunikací. Britská policie zabavila během mistrovství světa ve fotbale přes 220 tisíc padělaných dresů v hodnotě víc než 18 milionů liber. To je v přepočtu 513 milionů korun. Hasiči varovali, že padělané dresy jsou mnohem hořlavější a nebezpečnější než originály. Hokejová reprezentace hráčů do 18 let absolvuje v těchto dnech kemp v Rokycanech. Pod vedením trenéra Jaroslava Nedvěda se čeští mladíci připravují na první vrchol sezony. Tím pro ně bude z kraje srpna prestižní Hlinka Grécky Cup v Edmontonu.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme omrknout, jak vypadá aktuální dopravní situace. Kde pak máme problémy na trase, kdo jede z Brna a na Ochoz u Brna, tak vidím na rozcestí odbočky na ke Kaprálovu mlýnu probíhá tady vyprošťování nákladního vozidla po nehodě. Dávejte pozor, projíždíme Kivadlově. V obou směrech kratší kolony, s tím počítejte. Ještě se jdeme podívat, jak vypadá aktuálně provoz v centru města Brna. Vidím, že zatím nic hrozného, na Nových Sadech drobné zdržení, taky na Táborské a Hršpické. Ještě koukneme na dálnici D1 od Prahy na Brno, kdo jede aktuálně tak někde na úrovni Troubska, je nahlášen zvýšený stupeň provozu. A D2, tady je kolona od Olympie, šťastnou cestu.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Po ránu, když jsem valil do práce, bylo 13, teď tam máme 16. Jak to bude vypadat s odpolední maximální teplotou? 24 až 26 stupňů Celsia dneska. Zítra 21 až 25 stupňů. V pátek 22 až 26. A v sobotu 27 až 30.

0: Hudební vlně s nejnovějšími hity.
1: Around the world.

0: Free Radio. Co nového v Brně?
1: A jdeme mrknout do Brna. Přátelé, Brnem projde brazilský festival. Ano, čtyřdenní festival brazilské kultury začne v jihomoravské metropoli ve čtvrtek 30. července a jeho program se rozprostře na dvě náměstí. Kromě hudby

0: Ben, Kaskáda, hrát bude Kalin a taky Kuba Klapy jako zpátečka.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
4: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
3: Pršet nebude, váš Bolek.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Free Radio 107

0: Club, La Cumbia. 7.53. Dobré ránko. Party půl kam vyrazit, máme tu pro vás. Nastražte uši.
1: Free Radio, kam vyrazit.
2: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na nový český snímek Bardotky. Tři nejlepší kamarádky, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát spolu kráčí životem od vysoké školy. Film plný smíchu, vína a přesvědčení, že věk je jen číslo, si užijete. Ve středu 22. července v předpremiéře v brněnském kině Lucerna v 18 hodin.
0: Make me origami. A u nás si užijete skvělou porci nové muziky, Kesha Origami, hrát bude Topic, Becky G, Sorry Papi, a hrát bude taky Denzel už za půl hodinky. Do té doby mrkneme opět do Brna, co se chystá, přineseme i my čerstvé kinonovinky.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: jasné. Doprava Free Rádia.
1: A nyní Marie Little Mix, Kiss My OO, 3,5 minuty po 8 a jdeme omrknout, jak vypadá aktuálně provoz v Brně, kde máme komplikace. Stále dávejte pozor, kdo jede z Brna na Ochoz u Brna, tak je to na rozcestí u odbočky ke Kaprálovu mlýnu. Probíhá tady vyprošťování nákladního vozidla po nehodě, no a projíždí se v obou směrech stále Kyvadlově, tak na to dávejte pozor. Jinak hustota provozu v Brně začíná nabírat na své síle. D2 aktuálně kolona od Olympie. Je to vlastně od Olympošky až po nájezd k D1. Aktuálně dneska nemáme nahlášenou kolonu na dálnici D1 u Holubic. Tady projíždíme bez problému. Stejně tak i exit 201 Brno Slatina projedete taky v pohodě a koukneme do centra. Tady vidím drobné zdržení na Nových Sadech, jinak klidnější provoz dneska vidím. Co se týče nehod, až teda na tu Ochoz u Brna, tak nemáme žádné problémy nahlášené. Kdyby cokoliv, volejte anebo použijte naší apku, díky.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: 17 stupňů ukazuje teploměr v centru, odpolední maxima 24 až 26.
0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Elevator boy.

0: nového v Brně.
1: Marlon Hufštát a jdeme mrknout do Brna. Přátelé, Brno zahájí výstavbu 353 bytů na Kamenném vrchu. Ano, Brno posunulo jeden z největších projektů obecního družstevního bydlení v Česku do realizační fáze. Město podepsalo smlouvu se sdružením společnosti s Trabak a Syner, které vybuduje na Kamenném vrchu dvě celkem 353 bytů. Předání stanoviště je podle harmonogramu naplánované na září a dokončení projektu se očekává v roce 2030. Na Kamenném vrchu nová výstavba celkem 353 bytů pro další spoustu lidí. Tak, budeme to tady mít hezký. Kesha, za chvilku Calvin Harris a bude taky Denzel a DJ Frank. Buďte s námi.
0: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: za nami Denzel na Free Radio. Za pár chvíli je tady 8:30, čas na zprávy, koukneme opět, co je nového. Za malý okamžik společně vyrazíme taky do kina, mrkneme na čerstvé kinonovinky a chystat budeme pro vás aktuální krimi zprávy, ať máte přehled. A po 9. hodině vám máme co nabídnout. Máme 8:30, jdeme na zprávy.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezké ráno. Za první rok od otevření peer klubu Střízlík v Brně, který pomáhá lidem se zkušeností se závislostmi, začalo jeho služby využívat asi 140 klientů. Zájem o služby v posledním roce rostl. Do budoucna by tedy organizace chtěla najít větší zázemí. V posledních dnech výrazně vzrostl počet případů falešných SMS od kurýrních dopravců. Pod záminkou pozastavení dodávky zásilky lákají od uživatelů osobní nebo platební údaje. Například společnost PPL zaznamenala jen za pondělí desítky dotazů od zákazníků. Francouzští poslanci schválili legislativní návrh na ukládání doživotních trestů pachatelům sériového znásilnění dětí mladších 15 let. Informovala o tom agentura AFP. Podle ní poslanci opatření schválili na podruhé před konečným hlasováním o zákonu o ochraně dětí. Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková je těhotná. Bronzová medailistka z březnového halového světového šampionátu kvůli tomu přijde o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. Kariéru ale nekončí, po porodu se chce vrátit.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout dopravu, dneska klidná, řekl bych od rána, jak to vypadá teď. Pojďme se mrknout na trase, kdo jede ze Svitav na Brno. U Krehova tady stojí porouchané nákladní auto, počítejte se sníženou rychlostí. A ještě pozor, stále probíhá vyšetřování dopravní nehody nebo respektive vyprošťování vozidla, kdo jede z Brna na Ochoz u Brna. Na rozcestí u odbočky ke Kaprálovu mlýnu probíhá vyprošťování nákladňáku po nehodě. Projíždí se Kyvadlově ještě stále. Koukneme taky na provoz, jak to vypadá aktuálně až na D2. To vidím v celku plynule. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, tak nám zavolejte.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Jak to vidí meteorologové, teploty by měly vyšplhat dnes na 24 až 26 stupňů. Aktuálně v centru Brna měříme 18. Kdy se nám vrátí tropy? To je taková otázka, která je mě pokládaná docela často mezi kamarády. Sobota 27-30 stupňů a když se kouknu dlouhodobě, tak příští týden ve středu 31 až 33.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Dětství je, když se jdete v noci vyčurat a pak rychle běžíte zpátky a skočíte přes půlku pokojíčku rovnou na postel a jste rádi, že vás nechňapla ta příšera pod postelí. No a dospělost je, když se ta příšera ráno probudí vedle vás.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Naopak Iva by ráda zažila něco víc než pohled na manžela, který povýšil gauč na svůj trůn a nic nedělání na životní filozofii. No a do třetice tu máme Valerii, která si na druhém konci světa bezstarostně trénuje bicepsy přebíráním cen za celoživotní úspěch v oblasti realit, i když ona si tak stará rozhodně nepřipadá. A právě ona vnese do života všech tří novou energii a přesvědčení, že pokud nezačnou zase žít, nikdo jiný to za ně neudělá. A tak chytí třetí dech, protože o druhém se dá po 60. těžko hovořit. Vydají se na divokou párty do coffee shopu a nakonec skončí na vinici, kde po několika sklenkách zjistí, že před sebou celou dobu skrýval jedno velké tajemství a opravdová jízda teprve začíná. Film plný smíchu, vína a přesvědčení, že věk je jen číslo, o tom je český film Pardotky. Free Radio rozhodně doporučuje.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Free Radio 107.

0: EMC, Praise My DJ, My Funny Valentine, 8 hodin 55 minut, krimi zprávy připravené. Za chvilku prozradíme podrobnosti. Se vychutnejte další porci skvělé muziky W&W a Scooter. Máme taky novinku od Aquagen, There is a Star, a bude tu i DJ Sash Adelante. Skvělá taneční muzika na jediném opravdu tanečním rádiu v Brně. To jsme my, Free Radio 107 FM. S vámi Roman Koloděj až do pravého poledne. Dneska si to opět protáhneme. No a co je před námi? Krimi. Těšte se.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: to houstne. Doprava Free Rádia.
1: Nehoustneme, jezdíme v poho, koukám, je to v pohodě průjezdné, přátelé. Dívám se do centra města Brna a vidím, že trošku jde dvojka, ale nic hroznýho. Bouračky jdem omrknout, jestli náhodou nemáme něco nového. Vidím na D2 na 11,5 kilometrů z Brna na Bratislavu. Tady je akorát porouchaný nákladák a další porouchaný auto je, kdo jede ze Svitav na Brno, u Krhova. Pozor na to, šťastnou cestu.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: 19 stupňů ukazuje teploměr právě teď. Odpoledne by rtuť teploměru mohla ukázat 24 až 26 stupňů Celsia. Teploty zítra a v pátek trošku nižší, 21 až 24 stupňů, v sobotu 27 až 30.
0: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí. Dý, sugar.

0: Free Radio. Ty první u toho, co letí.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: Tohle je Nicki Minaj, Megatron, 13 minut po 9. Pojďme na Krimi zprávy. Startujeme právě teď na telefonu pan Václav Kadraba, mluvčí strážníků městské policie Brno.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Hezký den, že posluchačům Free Radio. Ranní potyčka mezi mužem a ženou na přelomu týdne přiměla kolem jdoucího obrátit se na linku 156. Spěchající hlídka městské policie proto zamířila do Čechinské ulice, kde uviděla 47-letou ženu a 50-letého muže. Situace se zdála být poklidná, ale zaschlá krev na obličeji 50-tníka a oděrky na ruce ženy nasvědčovaly tomu, že zřejmě k něčemu došlo. Muž strážníkům vysvětlil, že před chvílí upadl a způsobil si tím zranění. Za to 47-tnice hlídce vylíčila, že si k ní přisedl, povídali si a popíjeli alkohol. Po chvíli jí ale údajně nabídl sexuální styk, což odmítla. Jenže muž jí prý začal bez jejího souhlasu osahávat na intimních partiích a tak ho udeřila do horní části těla. Starší muž si i přesto trval na svém tvrzení. Vzhledem k jeho zranění strážníci přivolali záchranáře, kteří si ho po příjezdu převzali do péče a následně převezli do nemocnice. Po konzultaci se státními policisty předali strážníci případ úředníkům. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
1: Na

0: Example, Change the Way You Kiss Me. Další krim je před námi, tentokrát od brněnských kriminalistů. Pojďme se podívat na horkou linku. Paní Andrá Cejinková má pro nás aktuální informace.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Hezké středeční ráno. Během dnešního dne se budeme věnovat tématu bezpečně u vody. Tato akce probíhá každoročně během letní sezóny na různých vodních plochách po celé České republice. Policisté společně s pracovníky státní plavební správy budou dnes působit na vodní hladině novomlýnských nádrží v oblasti Pasohlávek. Zaměří se především na bezpečnost plavců, vodáků, posádek rekreačních lodí a dalších uživatelů vodních ploch a cest. Kontrolovat budou dodržování pravidel plavebního provozu, používání záchranných vest a dalších bezpečnostních prvků. Pozornost bude věnovaná také alkoholu za kormidlem. Pro vůdce motorových a většiny rekreačních plavidel totiž platí na českých vodních cestách nulová tolerance alkoholu. Na což zřejmě pozapomněli dva pánové uplynulém víkendu na plavební cestě Baťova kanálu. V jednom případě dechová zkouška ukázala hodnotu přes 1 promile a ve druhém případě muž nadýchal dokonce téměř 3 promile alkoholu. Případy se policisté zabývají. Přeji hezký den a naslyšenou.
1: Roman Koloděj, Free Radio.

0: Blunt a DJ Sash. Tohle byly 90. přelom 99-2000. 9.31, pojďme na zprávy, jdem se kouknout, co je nového a za chvilku doprava a počasí.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Jsou tu zprávy, vítám vás. Zoo Brno má uprchlého jeřába daurského zpět. Podařilo se jí odchytit v areálu Purkyňových kolejí díky pracovníkům stěhovací služby, kteří do zoo zavolali. Nyní je znovu ve své expozici ve spodní části zařízení. Z výběhu jeřáb uletěl minulou středu. Policie včera zasahovala v budově pražského magistrátu, zatím nikoho neobvinila. Kriminalisté zadrželi dva lidi. Policisté podle Seznam zpráv prověřují, zda se uplácelo v souvislosti s projektovými dokumentacemi při podání žádosti na odbor pozemních komunikací. Britská policie zabavila během mistrovství světa ve fotbale přes 220 tisíc padělaných dresů v hodnotě víc než 18 milionů liber, to je v přepočtu 513 milionů korun. Hasiči varovali, že padělané dresy jsou mnohem hořlavější a nebezpečnější než originály. Hokejová reprezentace hráčů do 18 let absolvuje v těchto dnech kemp v Rokycanech. Pod vedením trenéra Jaroslava Nedvěda se čeští mladíci připravují na první vrchol sezony. Tím pro ně bude z kraje srpna prestižní Hlinka Grécky Cup v Edmontonu.
3: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Pojďme vyrazit na silnici omrknout, jak to vypadá. Dneska klidná doprava. Koukneme, jestli náhodou nepřibyly nějaké komplikace. Nepřibyly. Většina vyřešených, aktuálně provoz bez problému. Ten ochos u Brna tady ještě vidím naznačen. Tu dopravní nehodu vytahuje se tady po nehodě náklaďák, tak v obou směrech možná ještě počítejte s tím, že projíždí se do Kyvadlově na místě policie a řídí tam provoz. Tak občas drobné zdržení. Šťastnou cestu, kdyby něco volejte nebo použijte naši apku.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Teplota na 20 v centru Brna, odpoledne 24 až 26. Zítra v pátek trošku chladněji, maxima denní kolem 24 stupňů. V sobotu ale se vrátí možná i tropy 27 až 30. Příští týden, v polovině týdne, tady vidím teploty už opět zpátky velmi vysoké, 31 až 33 stupňů.

0: chystá. Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
1: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Nežději, už tam bude.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
7: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

Zpátečka Fríádia. Zpátečka Fríčka. 1995. 1995. Scatman's World.

0: Catman, Catman John a Catman's World. Tohle je zpátečka z roku 1995, vzpomínková věc. A před námi za chvilku start tajemného dneska seriálu. Ano. Máme 9 hodin 55 a půl minutky, pojďme se mrknout, co nás čeká za hity. No Rewind, novinka od Scootru. Alexandra Stan, další novinka Fire. A legenda Synvit Sebastian. Magdy a Magdaleny, dneska slaví. Zítra se připravme na Libory, ale ať nepředbíháme, tak pokud nějakou Magdalénu, Magdu znáte, popřejte všechno nejlepší. V sobotu tady vidím. Předbíhám. Čtvrtek Libor, pátek Kristýna, budeme přát i naší kolegyni. A v sobotu Jakub. Tak ať víte jenom předběžně, na koho se připravit a hlavně na koho nezapomenout s gratulací.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Ariana Grande a Problem. U nás žádný problém. Jdeme na tajemný film, dneska seriál. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak přátelé, jdeme na to. Dneska tady mám pro vás připravený český, rodinný, romantický seriál, který se točil od roku 2020 až po rok 2022. Přelom. To je, řekl bych, konec roku 2021 a začátek roku 2022. Tohle je první nápověda. Další. Za chvilku. Free Radio. Free Radio. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

Alex and Rasten, 10 minut po 10. A jdeme na nápovědu číslo 2 z tajemného dneska seriálu. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak, přátelé, tenhle ten seriál je rozdělen do 3 epizod. Ta první se točila v roce 2020, pardon, do 3 sérií, to jsem řekl špatně, do 3 sérií. První série se točila v roce 2020, tady se stihlo natočit 35 epizod. Druhá série, ta se točila na přelomu 2020 až 2021, tady se stihlo 83 epizod. A poslední, třetí série se točila, jak jsem zmiňoval, 2021 až 2022. Tady se natočilo celkem 42 epizod. Můžu vám prozradit, že první díl tohoto seriálu se stal nejsledovanějším pořadem večera a celého dne. Jednalo se o 11. leden roku 2020. Tento díl tohoto seriálu sledovalo celkem 1,28 milionu diváků starších 15 let. Dvě nápovědy venku, třetí za chvilku. Tvý rádio, tvý rádio.

No Rewind, novinka od Scootru. Za námi na Free Radio, 17 minut po 10. a jdeme na nápovědu číslo 3. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak, přátelé, nejenom první díl v té první epizody, nebo první série, ale při uvedení druhé epizody dokázal tento seriál vůbec poprvé v přímém souboji sledovanosti porazit Ordinaci v růžové zahradě. Dlouhodobě nejsledovanější pořad v úterním hlavním vysílacím čase. K tomuto seriálu se to podařilo poprvé normálně vyhrát. Nad Ordinací v růžové zahradě. Pojďme se podívat na honoráře, ty jsou docela zajímavý. Hlavní hrdinové. Žena. Za jeden natáčecí den 16 000 korun. Vedle ní hrál hlavní roli jeden velmi známý muž. Ten dostával 15 000 korun za jeden natáčecí den. Loran Wolf, Calvin Harris a syn Vic Sebastian. A poslední nápovědu tu vám prozradím po zprávách. Free Radio. Free Radio. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress.

Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1995. 1995. 1995.

0: Franz Sebastian Shut Up tady u nás na Free Radio 10.29. Pojďme na zprávy, hezky nám to vyšlo. 10.30 připravené bleskovky s Petrou a za chviličku koukneme na dopravu a počasí.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Pěkné dopoledne. Od pondělí 27. července by měla začít oprava povrchu ulice Branka s úpravou přechodů pro chodce. Objízdná trasa povede k Níničskou, Veslařskou a Hlavní. Kvůli uzavírce bude trolejbus linky 30 jezdit odklonem po Kníničské. Pro místní zůstane průjezd zachován na povolení, které lze vyřídit přímo u zhotovitele. Ministři vnitra a dopravy chtějí posílit ochranu strategických objektů před drony. Podle novely zákona by je mohli zneškodňovat vybraní zaměstnanci letišť, elektráren nebo třeba skladů pohonných hmot. V současnosti má pravomoc na likvidaci bezpilotních strojů jen armáda a policie. Venezuelské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo 3 úmrtí na hantavirus na východě země. Další 2 podezřelá úmrtí prověřuje. Podle úřadu oba výskyty nemají mezi sebou žádnou souvislost a nepotvrdilo se ani, že by se nákaza šířila kvůli kontaktu mezi lidmi. České hlídky kajakářů a kajakářek medaily na mistrovství světa ve vodním slalomu nezískali. Muži i ženy obsadili v týmovém závodu v americkém Oklahoma City 6. příčku. Vyhráli Slovinci a Australanky.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Aktuální situaci v dopravě sledujeme několikrát do hodiny. Pozor v Brně na nájezdu ze Žabovřeské. Je to na Knínickou směrem od Pisárek. Blokuje provoz nehoda 2 osobáků. Na místě jsou policisté, tak opatrně. Koukám se ještě. Ochoz u Brna, tady je teda znázorněná ta nepříjemnost, že tady vytahujou to nákladní auto. Kdybyste jeli, přátelé, okolo, tak nám dejte vidět, jak to tam vypadá, jestli je to tam ještě aktuální, nebo už je to dávno bez problému průjezdné. Jinak vidím, na té Žabovřeské by to ještě mělo být. Co se týče centra města Brna, tady nemáme žádné komplikace. Já vám přeju šťastnou cestu, kdyby cokoliv, zavolejte nám, my to rozhlásíme.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
0: Jak to vidíme, meteorologové, teploty by měly vyšplhat dnes na 24 až 26. Pomaličku nám to stoupá, venku aktuálně 21.

0: je plážová bomba, to se nedá jinak nazvat. Felix Jan Schaus, Walk With Me. 10 hodin 37 minut. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Jdeme na tajemný film. Poslední nápověda je před námi. Abych vás i navnadil, co dneska v rámci tajemného filmu budeme nadělovat jako hlavní výhru po uhodnutí. Tak přátelé, mám tady opět dvě vstupenky na představení Kůň, pátý element. Těšit se můžete na akční scény plné kaskaderských kousků, nádherných koní. Tohle všechno ve westernovém městečku v Boskovicích. Od tohle budeme soutěžit. A já vám teď pustím znělku toho seriálu. Já se krásně mám, vím, že nejsi sám. A to je ona. Od té chvíle, co tě znám, láska. A můžu vám říct, že dneska jsem tento seriál vybral kvůli tomu, že hlavní herečka, která tady stvárnila vedle Marka Lambory hlavní roli, tak ta se jmenuje Eva Burešová, dneska slaví 33 Kristova léta. Tak všechno nejlepší. A vy můžete volat. Tajemný film. Odblokovaná telefonní linka 790-107-107. Kdo se dovolal jako první? Dobrý den, haló.
1: Dobrý, tady.
0: Tady kdo? Haló? Slyšíme se?
1: Ano, teď už ano.
0: Výborně, kdo pak se dovolal, prosím?
1: Petr,
0: prozraď nám, jaký jsme hledali seriál.
1: Slunečná.
0: A to je samozřejmě správně. Moc gratuluju. Vyrazíš do Boskovic, do westernového městečka. Kůň, pátý element, Valupeny jsou tvoje. Vydrž na telefonu, nepokládej, prosím, jo?
1: Ano, díky.
0: Není zač. Přátelé, Slunečná. Dnešní tajemný seriál.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
4: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy.

0: Další aplikace dorazila nám tady zpráva, napsala Majda. Ahojíky, sváteček mám dneska i já, tak mi tam hoďte třeba It's Me od Eilid. Děkuju a přeju krásný den. Majda, mám vás ráda. Tak pro Majdu speciálně je tady Eilid It's Me. Za chvilku budeme informovat vás všechny o celebritkách. Hodinka plná celebrit startuje mezi 11. a 12.
1: Free Radio 107 FM.

0: přátelé, Wakefield, WAP. 10 hodin 57 minut, krásně nám to utíká. Pár tipů, kam se dá vyrazit, máme tu pro vás.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na nový český snímek Bardotky. Tři nejlepší kamarádky, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát spolukráčí životem od vysoké školy. Film plný smíchu, vína a přesvědčení, že věk je jen číslo, si užijete. Ve středu 22. července v předpremiéře v brněnském kině Lucerna v 18 hodin.
0: A další hity před námi nachystaný Sigma a Profesor Green. Hrát bude i Shakira Zoo a také DJ Lasa Ecuador. K tomu showbiz, mrkneme do světa showbiznisu.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Free Radio 107 FM.

Pět minut po jedenácté, celebritky před námi, za kým půjdeme, můžu vám, přátelé, nabídnout. Mrkneme na dovolenku Lucie Borhyjové, neobyšla se bez nervů, co se událo, prozradíme, naštěstí je Lucka v pořádku a mám tady i nové snímky, byla vyfocena. Demi Moore, drastická proměna Demi Moore, herečka svým vzhledem děsí fanoušky, co se děje. Podíváme se na to už za chvíli. Pojďme na novinky. Před námi i Christian Marky a DNC. Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.

0: U Shakira na Free Radio, 15 a půl minuty po 11.
1: Celebrity show na Free Radio.
0: Slunečného počasí, koupání v moři i ochutnávání mořských plodů si moderátorka Lucie Borhiová na dovolené užila dosyta. Odpočinku ale bohužel nikoli. Jak sama přiznává, oblíbená tvář televize doma moc neposedí, tak zbalila kufry se svou rodinou a vyrazili do Španělska. Jenomže, jak je sama přiznává Lucie, je velkou faninkou fotbalu, tak se na dovolené samozřejmě moc neodpočívalo, jakožto správná fotbalová faninka totiž bedlivě sledovala každý zápas a přiznala, že z toho měla občas pořádné nervy. No a ještě, když teda se nekoukala na televizi na fotbal, tak se věnovala sportu, u toho si stihla zlomit malíček, takže jak sama říká, dovolená se vším všudy, ale je v pořádku, už se tuším vrátili, tak se jí na ní můžeme zase těšit. Italo Brothers, Sleep When We're Dead, Sigma, Professor Green, bo bude i DJ Lasam.

0: Ecuador a DJ Lassa. 11.29, čas na zprávy, mrknem, co je nového, doprava, počasí a za chvilku za Demi Moore.
1: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
2: A co bude ve stejné názvy?
1: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
3: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Pěkné dopoledne. Brněnská zoo má zpátky uprchlého jeřába daurského. Z nezasíťovaného výběhu uletěl minulý týden ve středu. Zoo poprosila o pomoc jeho hledáním veřejnost. Pracovníci stěhovací služby ho objevili u Purkyňových kolejí. Nedávno ze zoo utekla také panda červená. I tu se naštěstí podařilo v pořádku najít. Dnes je to přesně rok od chvíle, kdy veterináři za asistence policie odebrali okolo 150 psů majitelce v Odrovicích u Pohořelic na Brněnsku. Žena je i s manželem obviněná z trestného činu chovu zvířat v nevhodných podmínkách, za který hrozí až 10 let. Dokud nerozhodne soud, útulky musí zájemce odmítat, hlásí se jich přitom dost. Město Pohořelice už zaplatilo útulkům za péči miliony korun. Už v září začne ve Francii platit první část zákona o zákazu sociálních sítí pro děti. Úplný zákaz pro všechny mladší 15 let by měl přijít na začátku příštího roku. Francie se tak stane první evropskou zemí, která mladým lidem přístup na tyto platformy umožní. Hokejová reprezentace hráčů do 18 let absolvuje v těchto dnech kemp v Rokycanech. Pod vedením trenéra Jaroslava Nedvěda se čeští mladíci připravují na první vrchol sezony, kterým pro ně bude na začátku srpna prestižní Hlinka Grécky Cup v Edmontonu.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Omrkneme dopravu, jak se jezdí v Brně a okolí. Kdybyste o čemkoliv věděli, tak nás kontaktujte. Koukám, Žabovřeská, Kněnická směrem od Pisárek na Bystrc. Blokuje tady provoz nehoda dvou osobáku na místě policie. To je teď aktuálně jediný problém. Co se týče provozu, je v celku plynulý, koukám se. Dálnice D2 akorát, tam jsou dlouhodobě problémy, takže od Olympie od exitu 3 po nájezd po exit 196 po napojení se na D1 očekávejte kolonu. Šťastnou cestu.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Tak kolik měříme na teploměru? 22, odpoledne 24, možná i 26 stupňů. Zítra slunečno, čtvrtek, pátek, krásně, sluníčko, teploty ale nižší, 21 až 24 stupňů.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Počkejte, počkejte, nikam nespěchejte, všeho do času. V zimě budeme vzpomínat, jak jsme v létě zadarmo chcípali vedrem.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Tonight. Tohle byly Switch Disco tady u nás na Free Radio 107 FM. Pojďme na celebritky.
1: Celebrity show. Celebrity show. Na Free Radio.
0: Přátelé, Demi Moore opět vyvolala obrovský rozruch a obavy svých fanoušků, když dorazila na letiště v Los Angeles. Přítomní paparazzi i cestující nestačili zírat. Slavná hollywoodská hvězda totiž vypadá čím dál tím štíhlej a na první pohled je zřejmé, že výrazně ztratila na váze. Její propadlé tváře vychrtlé rysy neskryla ani značková úprava a stylový outfit. Mluví se ale ne o žádné nemoci, naštěstí. Jedním z hlavních důvodů jejího vyzáblého vzhledu však může být i obrovský psychický tlak a dlouhodobý stres. Demi totiž prožívá mimořádně náročné období, protože se neustále aktivně podílí na péči o svého bývalého manžela Bruce Willise. To bude ten hlavní asi důvod, stres, únava a vše ostatní. Tak, ať se z toho dostane. Demi Moore, krásná, nádherná hollywoodská herečka. Věřím tomu, že to zvládne. Držme palce. Justin Jesso za malý okamžik i Masterboy.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v gala show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Astro Boy a Mr. Feeling. Konečná. 11 hodin 54 minut. Za chvilku je tady Kýťa, přátelé, těšte se na ní. Pojďme se ještě společně mrknout na hity, co nás čeká. Alessandra Moroso, Mezzarotto. Dáme taky parádní novinky, dáme novou kaskádu. A Puffendor, Where Are You? Mějte se nádherně, já se budu těšit zase zítra v 7 ráno. A za pár minutek to máte Kýťu, těšte se, pár tipů, no co pár, ježišmarja, spoustu tipů kam vyrazit a spoustu zábavy. Budete tady taky, nevaž se a rozvaž se jazykolami, no parádní odpoledne s Free Rádiem.
1: Free Rádio 107 FM, hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: 12. hodině Icona Pop Charlie XCX a jak Roman předeslal, tak už mě tady máte. Kristýna Kolibová na značkách, co bude dál, Calvin Harris a Jazzy, taky Aztek, Pitbull, Gabri Ponte, přihodíme Cedric, Gervais, David Guetta, tahle francouzská spolupráce s hitem Would I Lie to You, moc moje oblíbená. No a po 12. hodině se pověnujeme, jak zaznělo, tak určitě vymyslíme nějaký tipy, co byste mohli zažít, prožít. Přece jenom už se nám pomalu, ale jistě chýlí ten pracovní týden ke konci a už je potřeba myslet i na nějakou zábavu. No a mrkneme i na Brno, co se tady bude tenhle týden ještě dít, co tu pro vás je zajímavého po 12. se s Free Radiem dozvíte.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Elevator.

Brnem, Brnem a pořádáme pro vás další jízdu městem Brnem. Je to jízda, kterou si můžete užít na inlinech, na kolech, na koloběžkách, na skatech, na longboardech. Co máte rádi na vlastní pohon, tak to můžete rozhodně s námi vyvětrat. Tahle další jízda městem Brnem se pořádá už tento pátek, 24. července, a tentokrát to bude legendární trasa po městském okruhu. Výjíždí se od nákupního centra Královo pole, kde jsou letos kvůli dopravním omezením nějaký změněný místa a místa trasa, takže abyste věděli, jak se pojede, objede se hlavní nádraží, střed města a po hodině jízdy se vracíte zpátky na start tady k nákupáku. Jízda proběhne od 20 hodin, sraz je tam, ale už v 19.30 právě na parkovišti před nákupním centrem Královo pole. No a co sebou? Tak asi i čelovky, protože přece jenom se dojíždí po 9. hodině a tak to už tak nějak začíná se stmívat. K tomu případně i nějaký reflexní prvky. Pokud pojedou děti, tak tam je helma povinná. Pokud vy si, přátelé, nejste úplně jistí na tom prostředku, na kterým jste, rozhodně doporučujeme i nějaký jako chrániče. No a ta helma, i když u dospěláků je taková jako spíš doporučená než povinná, tak no, víme, jak to je. No, bez helmy už bych nevyrazila, takže určitě ji preferujeme, vemte si ji sebou. No a jak taková jízda probíhá? Důležitý je říct, že to není žádná závodní jízda. Je to i pro začátečníky, pro někoho, kdo si chce prostě užít zážitkovou jízdu městem Brnem. A to po těch nejhladších cestách, to znamená po silnicích. A kdo vám zajistí bezpečnost? Přímo městská policie Brno. K tomu hudební doprovod, prostě pohodička, lahodička, kterou si užijete, a to právě tento pátek. Tak pokud jste za, počasí bude fajn, mělo by být tak nějak příjemně kolem 23, polojasno, tak si myslím, že můžeme si udělat takový hezký páteční podvečer na parkovišti před nákupním centrem Královo pole, sraz v 19.30. No a těšíme se na vás, tak přijďte, ať už vyvenčíte jakýkoliv kolečka, tak na závěr slibujeme spoustu endorfinů.

0: Tohle byl roztančený Pufendorf a Where Are You? Tuhle písničku já mám spojenou se sportovními kláními, hlavně florbalu, a to jsou Bulldogs Brno. Tak Where Are You? Kde jste, Bulldoci? Pokud teď někdo z vás poslouchá, tak držíme palce na další sezónu, ať se vám daří. No a co si dáme dál za chvilku? Třeba Sara Perché Ti Amo. Dáme i Bestiale. A do třetice se můžete těšit na Miss California. Máme přesně půl jedné a na Free Radio jsou připravené zprávy od Peti.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezkou středu. Průměrná cena nových bytů v Brně stoupla v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 12,5% na 158 600 korun za metr čtvereční. Zároveň vzrostly prodeje nových bytů ve srovnání s druhým kvartálem loňského roku o 40%. Nabídka bytů je teď téměř dvojnásobná. Česko v následujících letech čeká prudký nárůst lidí starších 80 let. Zároveň do důchodu zamíří také silná generace tzv. Husákových dětí. Na to se snaží reagovat také Ministerstvo zdravotnictví. Představilo strategii, která by měla posílit péči o lidi v závěru života. Téměř stovku ovcí zabil jedním úderem blesk ve švýcarských Alpách, zatímco dalších zhruba 80 pohromu přežilo. Mrtvoly zvířat musel odstraňovat vrtulník. Podobný incident se stal v roce 2014 poblíž Rosvaldu. Blesk tehdy udeřil do stáda 70 ovcí a 22 zabil. Pět českých posádek se představí na mistrovství světa ve veslování závodníků do 23 let, které zítra začne v Duisburgu. Finálové jízdy jsou na programu v sobotu a v neděli. Před rokem v Račicích čeští reprezentanti vybojovali kompletní sadu medailí. Prosadili se vesměs v závodech osmi veslic, včetně smíšených posádek.
3: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Máme hlášenou pouze jednu komplikaci na dálnici D1 na nájezdu směrem na Prahu. 194. kilometr. Tady bourala dvě osobní auta a částečně blokují dopravu. Tak opatrně.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Dneska opět příjemný letní den, 25 stupňů a k tomu převážně polojasná oblačná obloha. Takhle nějak bychom to měli mít po celý den. Směrem k večeru se pak bude obloha spíš zatahovat. Zítra do rána by opět mělo být zhruba kolem 13 stupňů. Přes den to vypadá, že bude zítra nejchladněji tento týden, maxima kolem 21 stupňů. K tomu opět ale polojasná oblačná obloha, můžou si objevit i nějaké přehánky. V pátek už se začne ale oteplovat, teploty kolem 23 a na sobotu, na neděli, na víkend to vypadá na příjemných 26. Ava Max, Maybe You Are The Problem, za chvilku taky DJ Matrix, Karolina Marquez a Sara Perché Ti Amo. Tak ať si užíváte super středeční odpoledne, za chvilku s dalšími informacemi z Brna.

0: historiku. Mohl v minulosti sloužit třeba jako smírčí nebo spovědní kříž. Restaurátorské práce by měly být hotové do konce listopadu, takže vy, co chodíte kolem křenky, právě kolem sloupu Zderadova, který je v parku u ulic Křenová a Zderadova, tak víte, co to je, k čemu to zřejmě sloužilo a že se to bude opravovat. Tak až půjdete kolem, můžete si vzpomenout a usmát se, že tohle znáte z Free Rádia.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
3: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
6: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Ante Thomas a Pras Miss California z roku 2001. Tohle je zpátečka na Free Radio, která doufám vás pohodově letně naladila 6 minut před 13.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
0: Komu si gira e komu si bala, taková italská lidová písnička, která se předělala do taneční verze od Gabry Ponte, Maurizio Bucalo, něco jako kdo si tančí, ten si tančí. Tak doufám, že i vám je do tance. Za chvíli novinka Would You Still Love Me od Dipla a do třetice. Pak je to Aho, Living on Video. Rok 2005 i to si tady společně budeme užívat po 13., tak zůstaňte s námi.
3: Free Radio 107 FM.

0: Po 13. hodině je připravená novinka Diplo, Cameron with Cope a Would You Still Love Me. A tuhle novinku my si dáme pro dnešní oslavence, oslavenkyně. A to jsou Magdalenky a Magdy a Magdalenku, nejlepší tanečnici na světě, která bydlí v Brně v Líšni, znám. Takže Majdě posílám pořádnýho hubana. To je potřeba. No a po 13. hodině taky popřejeme všem, kteří se narodili dneska 22. července a vám všem, co jste dneska ať už v kalendáři, anebo to máte zapsaný v občance, tady tohle datum. Diplo, Would You Still Love Me, za chvilku bude jazykolámek.
1: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: Tata, dneska to bude těžký. Já jsem to snad ani jednou neřekla úplně správně. Pojďme si to představit. Instituce institucionalizovaly institucionalismus. Teď to čtu, teď jsem za hrdinku, ale až budu koukat někam jinam, to bude náročnější. Tak první slovo zvládneme všichni. Instituce, super. Institucionalizovali, to mě taky přijde, že ještě jde. A teď institucionalismus. Tak pojďme celou větou, pojďte se mnou. Instituce institucionalizovaly institucionalismus. Fú, už to začíná trošku jít, ale je to hodně náročné, abych řekla pravdu. Zase velmi doporučuju co nejvíc artikulovat, hodně to pomáhá minimálně u toho posledního slovíčka. Institucionalizovaly institucionalismus. Zkoušíte se mnou? Institucionalismus. Tak já už to nějak zhruba v té puse mám, tak můžeme zkusit, jak se mi to zadaří. Instituce institucionalizovaly institucionalismus. To už si nepamatuju, dvakrát stačí, přátelé, dneska to byl teda porod. Instituce institucionalizovaly institucionalismus. No ale když se vám to zadaří minimálně aspoň jednou říct správně, tak si myslím, že si můžete poplácat po rameni. Dneska to bylo fakt těžký, takže tvůj, ještě naposledy si to řekneme společně. Instituce institucionalizovaly institucionalismus. Fuh, to byla teda bída.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevykladuj, toto je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: je Paquito a Living on video z roku 2005, co nás čeká dál. Po půl druhé nás čeká třeba Joy. Tak možná už se přejete, aby bylo po půl čtvrté, zatím ne, zatím 13.27. Co nás čeká k tomu? Třeba Martin Solveig, Roy Woods a jejich Juliet and Romeo. A věřím, že nás taky roztančí a rozskáče Denzel a jeho Pump It Up. Do půl druhé zbývá zhruba 2 minutky, no a krátce naplníme půl minutu a je tu Peťa se zprávami a za chvíli i doprava počasí.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Hezké odpoledne. Brno má opět přístup do bývalé mozaiky. Od roku 2023 usilovalo o vyklízení prostor bývalým nájemcem, který tam zřídil pekárnu. Nadále se s ním soudí o uhrazení dluhu. Spor o vyklízení ale skončil. Nájemce prostory nakonec sám opustil a město je znovu pronajme. Rybář Jakub Wagner ohromil dalším úlovkem. Obří sumec prý pochází z českých vod, odkud přesně ale slavný rybolovec neprozradil. Oblast Jadranu včera zasáhly extrémně silné bouřky. Detektory zaznamenaly téměř 250 tisíc blesků. Nejvážnější následky hlásí Itálie, kde supercely přinášely kroupy o průměru až 15 cm. Nejsilnější bouřkový komplex se naštěstí udržel převážně nad mořem. Úterní epizoda byla už několikátou výraznou bouřkovou situací během posledních dnů. Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková je těhotná. Bronzová medailistka z březnového halového mistrovství světa kvůli tomu přijde o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. Kariéru ale nekončí, po porodu se prý chce vrátit.
3: Víme, kde to housne. Doprava Free Radia.
0: A kde jsou hlášené komplikace? Stále jenom na dálnici D1 na nájezdu směrem na Prahu, kde bourala 2 osobní auta na 194. kilometru a částečně blokují dopravu. Tak na to si dávejte pozor, už by to ale mělo být do půl hodiny vyřešené, odklizené. Kdybyste měli cokoliv dalšího, přidejte na dopravní linku nebo do apky Free Radia.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: V centru už skoro 26 stupňů, což by mělo být i dnešní maximum. Myslím si, že tohle maximum i překonalo ty představy meteorologů a předpovědi. Teď je tady 26, když to ukazovalo dneska maximálně kolem 23. Každopádně k tomu převážně dosti oblačná obloha, která večer bude úplně zatažená. Zítra do rána by mělo být opět 12-13 stupňů. A co nás čeká dál, tak zítra to vypadá, že bude nejchladněji tento týden, maxima do 21. Když je řeč o Brnu, tak si myslím, že bude i trochu víc. Každopádně v pátek se začne trochu oteplovat už kolem 23 a na víkend i 627.

0: Free Radio. Burza práce.
1: Máme tady pro vás čerstvou burzu práce, hledat se bude pekař nebo pekařka a taky obchodní asistent nebo asistentka.
0: Free job.
1: Pekař nebo pekařka hledá se posila do týmu v řemeslné k pekárně v Brně v Žabovřeskách, kde se pečou francouzské kroasany, bagety nebo chleba z tamního kvásku. Práce, ve které se střídá několik typů činností v rámci směn od míchání těsta až po obsluhu zákazníků a přípravu výběrové kávy. Délka směny 8 hodin, žádné 12 a práce jen od pondělí do pátku. Ranní a odpolední směny, které se střídají, peče se od 5 hodin ráno. Požadavky: nadšení progres pro gastro, komunikativnost, dobrou znalostí češtiny či slovenštiny, spolehlivost, praxe je vítaná, ale není nezbytná. Nabízí plný úvazek, plat 35 až 38 tisíc korun měsíčně. Benefity jako karta, multisport, kulinářské a baristické kurzy, zvýhodněný mobilní tarif, slevy na firemní produkty a veškeré suroviny. Tohle informaci včetně kontaktu najdete na našem webu freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: A hledá se taky obchodní asistent nebo asistentka na vyhledávání nových obchodních příležitostí. Zajištění celého procesu od poptávky po uzavření smlouvy, udržování vztahu se stávajícími zákazníky, znalost trhu, konkurence a potřeb zákazníků. Požadavky: schopnost samostatného vedení obchodních případů, přehled v oblasti správy bytových domů, SVJ družstva je výhodou. Další výhodou je vzdělání nebo praxe v oblasti fotovoltaických systémů, je potřeba být aktivní řidič, průkaz skupiny B, co nabízí plný úvazek, fixní mzdu 40 000 korun měsíčně plus odměny z uskutečněných obchodů. Možnost home office, pružnou pracovní dobu, přítomnost na pracovišti 9 až 15 hodin, dle potřeby služební notebook, mobilní telefon, 5 týdnů dovolené a 2 dny sick day. Kontakt najdete opět na našem webu freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job. Free job na Free Radio.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
4: A co bude ve stejné zemi?
3: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
5: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
0: Free Radio 107.

0: tak tohle byla Ina, J Balvin a Cola Song a já mám radost, že Michal Bajker z Líšně píše, že dnešní jazykolam celkem zvládl, i když jednou bylo to fakt těžký a přeje všem krásný den. Tak díky za vzkaz, jdeme na Kino novinky.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Free Radio s vámi, i tento týden si můžete zajít do kina na parádní filmovou novinku. Nese název Bardotky a je z pera české režisérky Hany Hendrichové. Tři nejlepší kamarádky, Meda, Iva a Valerie, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát, spolu kráčí životem od vysoké školy. Své rázná Meda žije sama a musí se poprat nejen se svou divokou zahradou, ale i se svým životem. Naopak Iva by ráda zažila něco víc než pohled na manžela, který povýšil gauč na svůj trůn a nic nedělání na životní filozofii. No a do třetice tu máme Valerii, která si na druhém konci světa bezstarostně trénuje bicepsy přebíráním cen za celoživotní úspěch v oblasti realit, i když ona si tak stará rozhodně nepřipadá. A právě ona vnese do života všech tří novou energii a přesvědčení, že pokud nezačnou zase žít, nikdo jiný to za ně neudělá. A tak chytí třetí dech, protože o druhém se dá po 60 těžko hovořit. Vydají se na divokou párty do coffee shopu a nakonec skončí na vinici, kde po několika sklenkách zjistí, že sebou celou dobu skrýval jedno velké tajemství a opravdová jízda teprve začíná. Film plný smíchu, vína a přesvědčení, že věk je jen číslo, o tom je český film Bardotky. Free Radio rozhodně doporučuje.

0: Hanzel a jeho takový známý ježiček na hlavě, jak se to tehdy kolem roku 2000-2003 nosilo, že tam byly nagelovaný takový ty špičky, tak to byl Denzel a Pump It Up, tak si ho pamatuju a možná i vy ve 13.57.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
0: Jo, je, má za chvíli, je tu Mandala, Luxons Frita Remix, původně Fly Project. Co dál? Máme tu Ellie a Fur. Holky v hitu One That You Love a přihodíme taky zpátečkový kousek od Preciosa a Marvina. Somebody, dvě minutky před 14. a možná je tu někdo, kdo by rád vyrazil do divadla. Tady máte tipy.
5: Free Radio, kam vyrazit?
6: Příjemnou středu, zveme vás dnes do divadla. Komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
5: Free Radio 107 FM.

0: vyrazit na Řím a přitom nejezdit nikam daleko? Řím jako střed vesmíru, to je téma, které si pro vás připravili v Pasohlávkách. Jeden z typů, kam vyrazit, z který se tady teď následující 14. až 15. pro vás chystá, ale bude toho mnohem víc, mrkneme nejenom do Pasohlávek, ale třeba co se pro vás o víkendu chystá v Bořeticích a určitě vymyslíme i něco brněnského. K tomu novinka One That You Love přihodíme od Galantis Lighter anebo od Knan Waving Flag. Tak ať vám to dneska, přátelé, jde, ať už děláte cokoliv, ať máte pohodu a po 14. s Free Radiem naplánujeme super víkend.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Elevator.

0: pokazit.
1: A co takhle se vrátit do druhého století našeho letopočtu, a to do Říma? Jak si lidé v době Římanů představovali vesmír? Co viděli ve hvězdách a proč si mysleli, že Země stojí přímo uprostřed všeho dění? Vydejte se na cestu antickou oblohou plnou planet, souhvězdí, bohů, hrdinů a dávných příběhů, a to do návštěvnického centra Mušovbrána do Římské říše v Pasohlávkách. Tento víkend se tam můžete těšit na tematické hry, tvořivé dílničky, modely planet i tellurium, které hravou formou přiblíží pohyb nebeských těles a proměny oblohy. Program je vhodný pro malé i větší objevitele. Tenhle program bude od 10 do 18 hodin, v 15 je tam připravená i přednáška, když Země stála uprostřed, a to je od Veroniky Floriánové z Hvězdárny a Planetária Brno. Tak pokud se vám takovýhle římský program na víkend líbí, tak právě v sobotu 25. července můžete vyrazit do Pasohlávek od 10 do 18, tam bude Řím, střed vesmíru.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Tohle byla klasika z roku 2002, Precioso, Marvin a Somebody. 14 hodin 28 minut, co nás čeká dál za chvilku, přidáme třeba Infinity. Infinity. Summer Remix Guru Josh Green, kdy pustit než o letních prázdninách, bude i Desire. Calvin Harris společně se Samem Smithem a k tomu I'll Be Missing You. Spolupráce Puff Daddy, Fate Events z roku 1997, jeden takový smutnější, vzpomínkový kousek, ale i to k životu patří. 14.29, před námi je doprava počasí a ze všeho nejdřív zprávy od Peti.
1: Hele, Impuls Taxi má číslo 14.014.
2: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
1: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
2: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Pěkné odpoledne. Sňatků v Jihomoravském kraji loni meziročně opět ubylo. Jejich počet klesl o více než stovku na 4942. Naopak asi o 0,5% se loni zvýšil počet rozvodů. Bylo jich 2302. V Jihomoravském kraji se podle dat zvyšuje průměrný věk nevěst a ženichů při první svatbě i věk rozváděných. Dělníci začali s rekonstrukcí střechy Bauerovy vily v Hrušovanech u Brna. Budova od architekta Adolfa Lose z roku 1914 je zřejmě prvním domem s plochou střechou na našem území. Právě děravou střechu teď čeká oprava. Obec za ni zaplatí 12 milionů korun. Placení účtu přes aplikaci QR-ko stojí od 20. července 3 koruny za každou transakci. Změna rozhořčila část uživatelů, kteří poplatek vyčítali také restauracím. Firma proto zdůraznila, že o jeho zavedení rozhodla sama. Gastropodniky navíc dál odvádějí transakční poplatek 1,35%. V sobotu se do Brna vrátí nejvyšší fotbalová liga. Fotbalisté brněnské Zbrojovky si hned na úvod sezóny poměří síly s pražskou Spartou. Artis, druhý brněnský klub v soutěži, vyzve v pondělí ve své prvoligové premiéře na stadionu na Srbské Mladou Boleslav.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Od Kývalky do Brna až po 196. Tady zdržení teď aktuálně kolem 15 minut. Co nás dál trápí, mimořádnost na výjezdu z Křtin směrem do Březiny. Tady bouralo auto s motorkou, projíždí se Kyvadlovy a zasahují tam i záchranáři. Tak opatrně na výjezdu ze Křtin směrem do Březiny.
4: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 25 stupňů, k tomu dneska více oblačnosti, tak nějak různě se bude odpoledne ještě střídat, polojasno oblačno, až se k večeru úplně zatáhne. Do rána by mělo být kolem 13 stupňů, s tím, že přes den by mělo být nejchladněji tento týden, kolem 21 stupňů, s tím, že po celý den bude opět polojasno oblačno, mohou se objevit i nějaké přehánky, ale jenom ojediněle. V pátek pak začnou teploty opět růst směrem ke 23, o víkendu pak 627.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Víte, jakou mailovou adresu má maďarská sova? Pište si hu.hu@hu.hu.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Chtěli byste vyrazit na jižní Moravu někam na výlet a třeba to spojit rovnou návštěvou do vinných sklípků? Tak letní víkend u vinaře v Bořeticích pokračuje. I tento víkend tam můžete zavítat a mezi 17. a 22. v pátek a v sobotu mezi 15. a 22. zamířit na sklepy, které tam najdete a že jich není málo. Neplatí se vstupné, vinaři, prostě přijdete k němu do sklípku, mrknete se, co tam má dobrýho, ochutná pohárek, no a pak už se to samozřejmě nějak řeší. Každopádně pátek, sobota je vám v Bořeticích otevřena a to doslova otevřená vrátka u každého vinaře, tak to můžete využít a navštívit. No a navíc já myslím, že na jižní Moravě kolem Bořetic, kde máte spoustu i třeba zajímavých rozhleden a Šakvice, Hustopeče, Velké Pavlovice, všude je něco zajímavého, všude to stojí za návštěvu, tak si myslím, že byste mohli vyrazit na výlet, no a spojit to rovnou s otevřenými sklepy v Bořeticích už tento pátek a sobotu.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti, ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
4: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

sobotu od 10 do 17.30 je den plný lesních dobrodružství pro malé i velké. Na trase zhruba 3,5 kilometru vás čekají hry, tvoření ze dřeva, střelba na cíl, práce s motorovou pilou, stopování zvířat, zkoumání fotopastí i další zážitky spojené s lesem. Tohle všechno můžete zažít úplně zadarmo. Třetí ročník takzvané lesní stezky s 10 tematickými stanovišti, kde si otestujete svou mušku na myslivecké střelnici, ale hodně se toho i naučíte. Rozhodně zábava pro malé i větší, 3,5 kiláku trasa, myslím si, že to zvládne docela už i menší dítě, tak ať vám to pěkně jde. Tuhle sobotu od 10 do 17.30 Dolnomoravský biosférický region, který pro vás připravil právě tuhle zábavu, a to už na víkend. Tak ať to stojí za to, děti mají zážitek a třeba se rozhodnou, že budou myslivcem v budoucnu a nebo nějakým lesníkem, tak ať to klapne. Alexandra Sten, Thanks for Living, za chvilku taky I'll Be Missing You z roku 97.

0: Missing You, jedna taková smuteční pocta pro zavražděného rapera The Notorious Big, Biggie Smalls, který byl blízkým přítelem právě Diddyho a Faith Evans, která byla nebo je vdovou po Biggim. Tak takhle vznikl hit právě o těchhle dvou, Puff Diddy a Faith Evans, I'll Be Missing You z roku 1997. Tak taková smutnější připomínka. 14 hodin 57 minut, co nás čeká dál, bude třeba Artemas. Vyhrávat si budeme i Animu a Alisu. A Bad Angel vyměníme i za chvíli něčím starším, Lornou a Papi Chulo. Tak Papi Chulo, tak nějak se ujalo i tady, říkám lidem, když se loučím třeba Papi Chulo, tak kdybyste náhodou se vzdálili od Free Rádia, tak Papi Chulo a snad budete za chvilku brzy zpátky. 3 minuty zbývají do 15.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Free Radio 107 FM.

11. hodině někdo frčí domů z práce, někomu práce teprve začíná nebo má ještě kus před sebou. Jo, to je život, přátelé, selaví, takhle si zpívá Khaled po 15. hodině a my s ním. Dneska 22. července, kdy v kalendáři je Magdalena a Magda, tak Magdalenkám přejeme všechno nejlepší. No a po 15. hodině se podíváme opět na příběh jednoho frajera. Možná těch frajerů tam bude víc, protože se odkážeme k jedné společnosti, která se rozhodla udělat něco hrozně milého. Naťuknu, pokud byste znali někoho ve svém okolí, ať už dítě nebo dospělého, kdo trpí autismem, tak víte, že ti lidi mají takový svoje rituály, potřebují nějaké svoje předměty, svoje věci, na kterých hodně jako lpí a potřebují je. No a vzhledem k tomu, že jeden chlapeček byl tak trošku závislý na jednom hrnečku, který se přestal vyrábět, tak to byl samozřejmě problém. Jak se k tomu společnost postavila, asi tušíte, po 15. si řekneme detaily. Free Radio, hudební novinky, to co právě letí. D-Sugar.

0: frajer nebo loser?
1: Dneska začneme příběhem, který zakončíme frajerskou společností výrobcem. Začneme tím, že lidi s poruchou autistického spektra nesou svoje nějaký konkrétní předměty jako něco velmi jako důležitého v životě. Nejsou to pro ně jenom věci, je to pro něj důležitý zdroj jistoty, předvídatelnosti, pocitu bezpečí. No a u některých takových lidí může změna v každodenní rutině nebo nahrazení oblíbeného předmětu vyvolat výrazný stres, úzkost nebo dokonce odmítání základních činností, jako je jídlo nebo pití. A právě to se stalo britskému chlapci Benovi s těžkým autismem, který pil pouze z jednoho svého modrého hrníčku. A když se přestal vyrábět, jeho otec zveřejnil prosbu o pomoc. A po velké odezvě výrobce tak dohledal původní formu a vyrobil pro chlapce stovky identických hrníčků, aby měl zásobu na mnoho let. A příběh připomíná, jak velký význam může mít empatie a pochopení potřeb lidí s autismem. Tak já jsem měla ještě jiný příběh, kde pomohla společnost, která se rozhodla vyrábět tenhle hrníček speciálně dál, ale tady to teda byl přímo tatínek, který se rozhodl tohle jako vyřešit a vyhovět. Takže to je krásný, přátelé. Ať už je to rodina, nebo se takhle rozhodne společnost pomáhat a tak nějak vzít lidi s nějakým handicapem, trošku jako jim pomoci a snažit se jim ulevit v tom jejím, jejich nelehkém údělu, tak si myslím, že je to moc krásný. Takže přátelé, příběh, který připomíná, jak velký význam může mít empatie a pochopení právě pro lidi s autismem nebo jakýmkoliv jiným handicapem. Tak si pomáhejme. Lehce po čtvrt na čtyři Mikolas společně s Trips. Bude tady John Newman anebo Lorna. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: papi čulo, tak tohle byla Lorna z roku 2003. 2 minutky před půl čtvrtou, co tu máme pro vás dál? Za chvilku mrkneme, jak to vypadá s dopravou, taky jak to vypadá s výhledem, s počasím, no a z hitu nás potěší třeba Oliver Tree. Stále vítěz naší hitparády 107 Frička s hitem Joyride. Bude i David Guetta, Akon, Sexy Bitch. A těšit se můžete i na novotu, třeba John Summit a jeho Shades of Blue. A teď už na dopravu.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Kde jsou teď aktuálně komplikace, tak to je, přátelé, v Brně, v křižovatce ulic Milady Horákové a náměstí 28. října. Tady bourala dodávka s šalinou, takže silný provoz nejenom pro osobní vozidla, ale taky pro MHD. Milady Horákové a náměstí 28. října tady v téhle křižovatce se bouralo. Další potom dávejte pozor v okolí Brna, je to v Rájci Jestřebí ve sportovní ulici u křižovatky se Školní. Tady boural motorkář s osobním autem, taky tady je omezení v provozu. Jedna porouchaná dodávka, která je ve směru na Prahu 169. a pultý, tak i tady dávejte pozor. A ještě se posunula nehoda, která se stala už sice před časem, ale pořád může potrápit na výjezdu ze Křtin směrem do Březiny, kde bouralo osobní auto s motorkou. Tady se projíždí Kyvadlově, byli tam i záchranáři a ještě stále je hlášné, že je to aktuální, tak na to dávejte pozor. No a co se týče teď aktuálního provozu v Brně a v okolí, tak klasicky hlavně nejhustší příjezd do Brna po dálnici D1. Teď aktuálně se to štosuje na příjezdu do Brna zhruba po ten 196. i v opačném směru od Vyškova na Brno a dál na Prahu zhruba od 201. pár minut zdržení. No a platí to taky teď hlavně pro Jihlavskou, okolí Ústředního hřbitova i Bohunickou, v Bohunicích stejně tak Poříčí, Zvonařka, Křenova, taková klasická odpolední špička, včetně Gajdošky. Možná je to dneska i o něco hustší, než bych řekla jiné dny teďka o prázdninách, tak počítejte s tím, že může být husto, stejně tak i v Nájedovnické. Měli cokoliv dalšího, tak přihoďte na naši dopravní linku a my to pošleme dál.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Dneska polojasno, oblačno, k večeru zataženo, s teplotami aktuálně kolem 25. Zítra by se mělo ochladit po ránu maxima kolem, nebo minima kolem 13-14, s tím, že opět bude převážně polojasná, oblačná obloha, odpoledne se tam může objevit i nějaká přehánka. A teploty zítra nejchladnější v tomto týdnu, to znamená maxima kolem 22. V pátek pak i kolem 23, opět polojasno, na víkend by se mělo oteplit i kolem 27.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Tak jsem, přátelé, narazila na to, jak dlouho jsou březí těhotné, jak chcete, samičky od různých zvířátek. Můžeme to tak jako srovnat s námi, s ženami. Březost může trvat 16 dní, ale taky 660 dní. Jenom tak pro srovnání, my ženy jsme těhotné zhruba 280 dní. Tak se pojďme podívat, kdo to má jenom kratičkou chvilku. A kdo na to teda čeká roky? Tak doba březosti u křečka je třeba 16 dnů. Pes, ten je březí 63 dnů, tak to máme nějaký 3 měsíce. Kráva, ta to má vlastně podobně jako ženy, 283 dnů. Žirafa, ta si musí počkat déle, 425 dnů. A úplně nejdéle, slonice nosí sluňata pod svým srdcem dokonce 660 dnů. Přátelé, takže to jsou vlastně skoro 2 roky. Myslím si, že to by jako ženy úplně nepotřebovaly, že těch 280 dní je až dost a ještě, že to teda příroda vymyslela tímto způsobem, i když i ty kratší dny by je stály za to, i když já si myslím, že příroda je geniální a vymyslela to všude tak, aby to bylo prostě tak akorát. Tak doufejme, že pokud jste teďka v tomhle krásném stavu, tak vám to všechno šlape jak má, držte se, holky, no ale chce před 3/4 na 4 posíláme Keš Davida Guettu a společně mrkneme na letňáky.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Nežději, už tam budem?
4: Přestaň! Štěj mě vedro!
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno, Hřibská 22.
6: Free Radio 107 FM.

0: vyrazit.
1: A dneska večer do kina, do Letňáku, kam můžete vyrazit na 3 místa. Do letního kina Hříbek, který najdete na Přehradě. Tam se o 8:30 bude dneska promítat animák Shrek 2. Když vyrazíte do centra, do Skalního Janáčku, tak tam bude novinka Odysea. Ano, ta Homérova Odysea plně velmi hvězdně obsazená. No a to bude v 9 hodin večer a o 9:30 pak můžete vyrazit na film DJ Ahmed, který bude v letním kině Brna Středu. Tenhle DJ Ahmed, tak se jmenuje ten film a je to právě o Ahmetovi, který žije na makedonském venkově, který rozhodně není žádný med, musí se starat o svého mladšího brášku, který po smrti maminky ztratil řeč, a taky o stádo ovcí. No a jak se z něj vůbec stane DJ Ahmed, aby byl z něj DJ, nebo stane se součástí velkých rave party a ještě do toho tenhle jeho skutečný život, který se do toho prolíná, tak to si dozvíte dneska v Letňáku na letním kině Brna Středu. No a jestli dneska máte už plno, tak zítra můžete vyrazit rovnou na 5 filmů. U Vaňkovky bude Hříšný tanec, Místodržitelství Skalní bude promítat Jurský park. Zítra na letním kině Brna Středu bude film Zbormistr z našeho českého prostředí. Na Špilasu se budou promítat Bardotky a v Židenicích zítra večer Nečekané léto. Já myslím, že program je pestrý, tak vyberte a užijte.

0: Katy Perry Perry na Free Radio Woman's World. No a v té holčičí energii budeme pokračovat za chvilku třeba L.A. Air. Taky novinka od Ava Max a Bia Energy. A budou i kočičky Pussycat Dolls a Doncha. Pět minutek zbývá do 16. hodiny a na Free Radio pokračujeme v odpolední Free Party takhle hezky, tanečně, energicky.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Pohoda, Lahoda s Free Radiem po 16. hodině. Co dál? Za chvíli Ava Max, Bia a Energy. To pošleme všem, kterou tu energii ještě potřebujete. Ať už je to při pracovních povinnostech, nebo nějakých povinnostech doma, nebo ještě něco řešíte nějak s dětma, tak ať to máte brzy za sebou a právě energii dodáme díky těmhle dvěma kočkám. James Hype a Bobby Harvey nás provedou s hitovkou Waterfalls a bude tady taky Honey Boy od Purple Disco Machine. A ještě se to pro vás chystá jedna speciální hitovka, která v playlistu není, kterou vybírám já. Každé všední odpoledne a je to remix, cover anebo mashup, tak na to si určitě počkejte. Jenom teď po zhruba kolem 4:45 exkluzivně jedna zremixovaná, tak buďte u toho. Věřím, že vás to dobře při středečním odpoledni naladí s Free Radiem.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Elevator Boys.

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
1: A k dnešní zremixované hitovce mě inspirovala kamarádka, která napsala, hele, máte čas do naší takové společné skupiny, dneska večer mám volno a jestli nikdo nemá volno, tak já mám volno od děcek i od manžela, takže já si to užiju sama. Tak si říkám, aha, Me, Myself and I, hitovka od BB Rexy a Jeezy, kterou jsem našla ve zremixované verzi od No Sleep. Tak doufám, že se vám i tahle zremixovaná bude na Free Radio líbit. Jdeme na to!

Myself and I. Tak možná i vy si, přátelé, umíte udělat ten nejhezčí večer úplně sami, tak je to dobře. Určitě je potřeba taky nikoho nepotřebovat a být takhle sám se sebou rád. Tak zdravím Monču, která ve městě bude dneska trajdat sama, užije si večeři a hlavně prostě v pohodě, bez toho, že ho někdo nahání, ať už dítě nebo manžel nebo někdo podobnej. Tak možná i vy chystáte nějaký takový pohodový večůrek úplně sami, ať vám to jde, ať vás to baví. Hedegaard a Rush Say My Name, k tomu Root Dogg anebo Pussycat Dolls.

0: Free Radio. Come razit.
1: Příjemnou středu. Zveme vás dnes do divadla. Komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.

0: Pussycat Dolls a Donča. Tak tohle byly sexy kočky z roku 2004. Přesně o půl páté, kdy tu pro vás ladíme free, na Free Radio dopravu a počasí. No a z hitu si dáme za chvíli třeba Eňu. Taková natepanější Eňa v Cyril remixu Only Time. Za chvíli taky Cash Cash Wiz Khalifa a Too Late. A užívat si za chvíli budeme i novinku Kungs a Boys Noize Getaway. A teď už na silnice.
1: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
2: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Volka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
1: Pršet nebude. Váš Volek.
3: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
4: Víte, jak nejrychleji z Líšně do Komína? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: V Brně stále hlášená nehoda, a to v křižovatce ulice Milady Horákové a náměstí 28. října. Tady bourala dodávka s šalinou a je tam silný provoz. V Rajci Jestřebí ve sportovní ulici u křižovatky se Školní je taky nehoda, motorkář s osobním autem a s omezením v dopravě počítejte taky v Modřicích ve Svratecké ulici, kde bourala dvě osobní auta. Co se týče aktuálního provozu, tak husto je na dálnici D1 na příjezdu do Brna, zhruba od Kývalky, možná trošku dál do Brna až po 196. Teďka zdržení zhruba i kolem 20-25 minut. Pokud jedete v opačném směru od Vyškova na Brno a dál na Prahu, tak zhruba od 201. tam je 5-minutové zdržení. I na dálnici D2 počítejte se zdržením na příjezd do Brna zhruba od 3. kilometru. No a husto je tak nějak tradičně touhle dobou kolem Poříčí, Zvonařky, Křenové, Jihlavská, Ústředního hřbitova, Gajdoška, Kníňská a Jedovnická. Tak na těchto místech pár minut zdržení a silnější odpolední provoz, kdyby cokoliv dalšího, přihoďte na naši dopravní linku nebo do apky Free Radia.
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teď se držíte po teklem 25 stupňů v centru města Brna. Převážně je polojasná oblačná obloha a večer by se mělo úplně zatáhnout. Do rána kolem 13-14 stupňů s tím, že dopoledne bude polojasno, odpoledne se může i vyčasit na úplné jasno, ale zítra by mělo být taky nejchladněji tento týden. Maxima se budou pohybovat kolem 22. V pátek to pak může vyskočit i ke 23 a o víkendu polojasná obloha s teplotami kolem 27. A když nás čeká takový hezký letní víkend a vy možná přemýšlíte, kam vyrazit na koupačku, tak se spolu podíváme na kvalitu vody jak brněnské přehrady, tak i dalších přírodních nádrží v okolí. Teď už Eňa, Only Time, Cyril Remix.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je to karma? To je, když je tvoje děcko celý po tobě.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: tohle jít. Možná i pro vás už je docela pozdě, hlavně je pozdě na to pořád pracovat a mít nějaký povinnosti. Tak kam vyrazit, třeba k vodě? Free Radio. Žijeme Brnem. Dobrá zpráva od krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje. Kromě nových mlýnů, kde se stále udržela dvojka z 5 stupňové škály, tak jako ve škole jednička nejlepší, pětka nejhorší, tak na nových mlýnech je dvojka, ale jinak všude v okolí jsou jedničky. A platí to i pro naši brněnskou přehradu. Na všech těch plážích Rakovec, Osada, Rokle, Sokolské koupaliště, všude přátelé mají aktuálně jedničku i na Kozí horce. To znamená, že ta kvalita vody by měla být nejlepší možná. Teplota vody se aktuálně na Príglu pohybuje kolem 24 stupňů. To je často teďka vlastně, když je večer kolem i 15 stupňů, tak se člověk na přehradě ohřeje oproti vzduchu. No a další koupaliště, která můžete navštívit, přírodní koupací biotop Kovalovice, taky jednička, 24 stupňů. Oslavany hlásí dokonce teplotu, aha, to je nějaká starší informace, tak tam měli teplotu kolem i 30 stupňů. To už teďka asi nebude, každopádně taky jednička. V Rosicích taky nejlepší možná kvalita, kolem 23 stupňů voda. Janičův vrch v Mikulově, tam je to taková klasika, takový náš malý Jadran na jižní Moravě, tam je taky nádherná voda, teploty kolem 22 stupňů. A takhle krásná voda by měla být taky v Lulčin na přírodním koupališti u Libuše, v Lučině, ve Vémyslicích, v Banticích a taky v Ranovská přehrada. Takže teplota vody kolem 22 až místy kolem 25, s tím, že samozřejmě ta kvalita vody je na stupni číslo 1 a to je nejlepší, jak to jde, přátelé. Tak dokud to jde, dokud tam ta přehrada a okolí nekvete, tak bych toho využila. A myslím si, že teďka, i přesto, že není úplně jako nejtepleji, tak si myslím, že o toto tam může být příjemnější.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašpír.

0: Běh si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
3: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Free Radio 107 FM.

Jak si užít Brno opravdu naplno, tak to si můžete najít mapu, přátelé, podle Use It Travel, což je portál, kam místní mladí lidé různě z Evropy zapisují do konkrétních míst, jaký místa jsou

pro to město jednoznačně to nejzajímavější, co byste měli vědět. Mapy na evropském portálu tvoří tedy mladíši i naši Brňáci, kteří svá města znají a vědí tak nějak úplně nejlépe. No a samozřejmě doporučí hlavně svým vrstevníkům a vrstevnicím. Cílem téhle evropské sítě je vytvářet městské průvodce, které autenticky sdílejí to nejlepší z daných lokalit. Brno s webem spolupracuje už několik let. Město se snaží propojovat lokální tvůrce s evropskou centrálou a výsledné tištěné mapy následně nabízí turistům v různých informačních centrech. V letošním roce tahle mapa Brna se rozšířila poprvé i o okolí Brna, takže Brněnsko, i tam jsou tipy od mladěchů a mladěšek, který doporučují, kam se dostat, ať už nasednete na vlak, na autobus, nebo prostě si tam dojdete pěšky, tak tohle je právě portál nebo mapa Use It Travel, kterou můžete nakouknout i vy, ať už to využijete pro Brno, a nebo nakouknete do jiných míst v Evropě a podle mladěchů si užijete to město úplně naplno.

0: 4 minutky před 17. hodinou na Free Radio novinka Getaway a se mnou už je tady Lukín, už si trsá, už je připravený, jupíček, ahoj.
1: Ahoj, teď jsem chtěl právě, nazdár, teď jsem chtěl posluchaču říct, aby si jim popsala, co jako Lukáš dělá zrovna.
0: Dobře, zprava doleva, klasický steptač a u toho rukama opisuje kroužky, jo, jakože od lokte.
1: Jako kdybych...
0: Aha, jo.
1: Třeba umýval okna.
0: Hezký, hezký. Vypadá dneska nadšeně, spokojeně, energicky, takže super. A tak jsi připravený na dnešní náročný jazykolam.
1: Ale 100%.
0: Já ti ho dám.
1: Dej mi ho tam.
0: Mimochodem, napsal mi tady po tomhle jazykolamu naše známá adresa Michal Bajkero z Líšně, teda dneska fakt těžký, ale dal jsem to aspoň jednou, takže dobrý, jo. Takže jako většinou ty jazykolamy dáváme několikrát za sebou, jo.
1: Ano.
0: Jsi rád, že třeba pětkrát, jo, tam furt to funguje, nepřeřekneš se. Tohle jako musím říct, že byl jako dneska docela voříšek. Tak kdo to neslyšel, tak může s Lukáškem se do toho pustit.
1: Tak pojďme, zkusme.
0: Řeknu, jo. Instituce institucionalizovaly institucionalismus.
1: Instituce, instici... Já ani nevím to druhé slovo, jak je.
0: Hele, já to tady mám přece napsaný, takže teďka zase nevybrám za frajerku, jo.
1: To je challenge, to mě baví, pojďme.
0: Jo. Institucionalizovali.
1: To nedám ani takhle.
0: Pojď pomalu.
1: Institucionalizovali.
0: Hezky. A třetí slovo je institucionalismus.
1: Institucionalismus.
0: A celý?
1: Instituce
0: institucionalizovali.
1: Ještě jednou, mě to řekni to poslední slovo.
0: Institucionalismus.
1: Institucionalismus. Institucionalismus, takže instituce instituovali institucionalismus.
0: Ještě to druhé, jo. Institucionalizovali.
1: Institucionalizovali. Hele, Michale, klobouček dolů teda. Bajkeros aspoň jednou, Bartl ani jednou. Ale tohle je tak extrémně těžký,
0: je
1: že
0: těžký,
1: já jsem to totiž neviděl ani jednou napsaný. A když to neuvidíš, když to neuvidíš před sebou, ono se to hrozně těžko takhle jako jo, po někom říká, ale byl jsem blízko, ale musím normálně veřejně říct, jako že jsem to nezvládl.
0: No, a to vůbec nevadí. Budeš trénovat.
1: Je nás víc takových, co nezvládneme jako všichni.
0: Určitě. Každopádně já vždycky čtu a potom se až když to říkám jako několikrát za sebou dívám, já tady vždycky říkám do stropu nebo někam do kalendáře,
1: ano.
0: Což mi lidi můžou a nemusí věřit samozřejmě, ale jako nemám zapotřebí úplně jak fejkovat, ale je pravda, že když si to jako párkrát přečteš, tak to dělá jako dost. Tak klidně si to prvně napište. Instituce institucionalizovali institucionalismus, napište si to, párkrát si to přečtěte a jak to bude v té puse, tak už to pak jde krásně.
1: A pak můžete machrovat s klukama v hospodě, že přesně to umíte
0: tak,
1: z Free Radio.
0: Tak. A po pár pivech to chci od vás slyšet znova.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Box na Free Radio. 5.05, Lukáš Bartl je opět zpět, dámy a pánové, vážení a milí posluchači, vážení a milí fríčkaři, je tady Freebox, je tady Freebox! Konečně můžete vybírat muziku podle sebe, zasahovat do vysílání Free Radia, zasahovat přímo do playlistu, zkrátka zasahovat, tak jak si dneska chcete zasáhnout a tak jak si přejete. Písničky na přání, ano, na Free Radio oficiálně Freebox, hezky česky jsou to písničky na přání, takže kdo byste neznali ještě název pořadu Freebox, tak abyste věděli, co se děje a co se dít bude. Můžete diktovat přes telefonní linku 790 107 107 nebo taky přes studiový e-mail studio@freeradio.cz. Budu pro vás hlídat i sociální sítě a k tomu samozřejmě i aplikaci. Kdo už máte staženou aplikaci, posílejte zprávy, pozdravy, výběr muziky a nebo taky třeba hlasové zprávy, pokud se to týká dopravy. Můžete k tomu využít právě i aplikaci nebo dopravní linku Free Radia. Těch způsobů je hnedka několik, tak si vyberte pro sebe ten nejjednodušší a nejpříjemnější. Já na start na zahřátí posílám s dovolením teda dva kousky. O to se postará Kat de Luna a taky Timmy Trumpet. Ne, že by měli společný projekt, i když teďka mě napadlo, to by bylo zajímavé spojení. Kat de Luna, Timmy Trumpet, no, zatím to nevzniklo. My si je dáme hezky po sobě, Kat de Luna s novinkou Move Your Carrera a k tomu taky Best Thing od Timmyho Trumpeta. Takhle začíná Freebox, já ještě jednou přeju všem fríčkařům hlavně pohodové středeční odpoledne, minimum stresu a co nejvíc dobré nálady a dobré muziky.
1: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.
2: D-Sugar a

0: Freebox na Free Radio.
1: Freebox na Free Radio, máme tady telefonní linku Free Radio a já se ptám, kdo pak se dovolal? Halo, halo.
2: Ahoj, Renata.
1: Renča, výborně, Renča hnedka ze startu pořadu, tak to pěkně zahřejeme repráčky. Renčo, musím se zeptat, jak se máš, jak se ti daří?
2: No skvěle.
1: Je to dobrý,
2: už
1: jo?
2: Už je krásný počasí, takový akorát, že nás nepečou čtyřicítky, takže super.
1: Je to teďka takový mnohem, takový vlažnější léto, mě to teďka taky vyhovuje. Vyhovuje to čtyřicítky, to jsme tady lezli po zemi.
2: Na zahrádce se dá hezky sedět.
1: No, přesně.
2: Na něco dobrýho.
1: U piva se dá třeba hezky sedět.
2: No. Ne, dneska tam nejsem, ale včera jsme měli posezení s kamoškama, takže dobrý.
1: No, takže dobrý. Teďka máme posezení s kamoškama na Free Radio a dáme si další skladbu. Renčo, na co máš dneska chuť a jakou skladbu vybíráš?
2: Já bych prosila Pnau Tu Corazón.
1: Líbí se ti Tu Corazón? Je, to je veselá skladba. Povedená, povedená. Dobře, jdu to připravit. Skladba hrála snad naposledy někde včera, takže dneska klidně oprášíme Pnau The Warning Tu Corazón. Je to připraveno.
2: A v hitparádě.
1: Vy hlasuješ do hitparády? To jsi mě úplně teďka zarazila.
2: Občas.
1: Dobře, dobře. Nedá se říct teda, že jako
2: ne,
1: pravidelně?
2: Pravidelná, bohužel.
1: Dobře, to nevadí, ale tak já, jak já vždycky říkám v pořadu, kdo si aspoň jednou v životě kliknul, tak se počítá. Tak se počítá mezi hlasující fríčkaře. Je super, pokud se vám líbí jakákoliv skladba, kterou vidíte v hitparádě, přátelé, klidně hlasujte. Ráno, v poledne, večer stačí kliknout na freeradio.cz/top107. Objeví se vám seznam 107 hitů. No a svým kolečkem, kroužkem, takým puntíkem tam označíte skladbu, pro kterou hlasujete. Každý den můžete označit až 10 oblíbených songů a poslat tím pádem svých 10 hlasů do hitparády. Teď zpátky za Renčou. Renčo, komu hrajeme Tu Corazón?
2: Hele, všem pro dobrou náladu, jen tak.
1: A to je krásný vzkaz. To se mě na tobě líbí, že to vždycky pošleš všem těm lidem, aby prostě ten den byl třeba i kdyby o procento, tak je o procento lepší a stojí to za to.
2: Určitě.
1: Děkuju. Měj se hezky, na začátek Freeboxu ideální človíček na telefonní linku. Pozdravuj Pepíka, měj se krásně, ahoj.
2: Děkuju, zrovna motorkuje s kamošama.
1: Tak hlavně opatrně.
2: Ano, ano.
1: Tak zase příště, měj kolama se krásně.
2: Kolama na zemi.
1: Ano, kolama dolů, správně
2: kolama
1: to říká.
2: Dolů, ano, tak jo, tak čau, čau, všechny zdravím.
1: Děkuju.
2: A děkuju, ahoj.
1: Taky, ahoj. A my se jdeme veselit. Muzika la muzika. Free Radio 107 FM a Freebox s Lukinem. Tu Corazón.

0: Příjemné odpoledne a super náladu přeje všem Free Radio 107 FM. Teď prostor po telefonátu s Renčou pro další telefonáty. Takhle se mi to líbí. Pojďme tam, palme to. Jeden hovor za druhým a my se ptáme, kdo je tam. Halo, halo.
1: Tady věrný posluchač Free Radio Dominik.
0: Věrný posluchač Free Radio Dominik. Dominiku, já tě zdravím. Super odpoledne. Jak se máš ty?
1: Ale dobře, dneska je jako dobrý den je dneska.
0: Dobrý den je dneska. Tak to jsme rádi, že máš dobrý den. Pokud máš ty dobrý den, tak budeme mít dobrý den i my tady na Free Radio. Jenom taká legrácká, Domčo. Co holky, prosím tě?
1: No. Já furt nemám žádnou, no.
0: Furt, jak je to možný? Jak je to možný? Celý léto to tam krouží určitě, že vyhráváš na Zápraží, jo, rozumíš? A teď jako, kde se to motá, ty princezny? Já tomu nerozumím, čověče.
1: Je to tak, no, no.
0: Je to tak, no. Jako nic v dohlednu nemáš ani jako vyhlídnutou nějakou třeba místní z okolí, třeba nějaký pěkný vlasy nebo pěkný oči, víš, jak to bývá, to je hned jako.
1: No, nemám, no.
0: Nemáš, no.
1: Vůbec žádnou.
0: Tak já tam něco pošlu z Brna. Teď ale nebudeme posílat holky, Domčovi pošleme písničku, samozřejmě pořádnej song. Jaká to bude bomba, to nám řekne Domča. Dominiku, co vybíráš, komu zahraješ?
1: Tak bude to Borovička, bude to prasačku, který sedí na Zápraží a poslouchá Free Radio a pro všechny posluchače a pro tebe ruky do éteru.
0: To je hezký, to řekl moc hezký. Počkej, táta je tam s tebou, jo?
1: Ne, on, já jsem mimo rádio, protože my posloucháme venku internetové rádio,
0: jasně?
1: Tak aby to nezazbylo.
0: Aby, no dobře to děláš, vidíš to? Ty si to uvědomuješ, někteří posluchači si to neuvědomujou, poslouchají sami sebe v autě, pak to vazbí, píská a podobně. Domča, výborně, takže tačko, zdravíme tě na Zápraží, Dominičku, tobě děkuju a teď už Borovička. Mějte se chlapi krásně, ahoj.
1: Zarec.
0: Freebox, Free Radio, užívejte! Go!

0: 17. hodina 30. minutka, ladíte Free Radio 107 FM, Lukin u mikrofonu, o půl šesté jsou připravené zprávy z brněnské i mimo brněnské dopravy, k tomu přihodíme krátké informace o počasí a i hned po počasí pokračuje Freebox. Je tady krátký pozdrav od Evičky. Evička, Luky, mohl bys zahrát Neo Closer, ahoj Eva. Takže starší kousek od ní, a potom dáme střední proud, Tiesto, Tate McRae, 1045. A potom v středním proudu nasadíme opět horké novinky Elevator Boys Love Me Better. A k tomu ještě objednávka z telefonní linky Free Radio 107 FM. Kdo pak je tam? Halo, halo?
1: Sara a Sandra.
0: Ahoj holky, jak se máte?
1: Máme se výborně.
0: Co prázdniny, užíváte?
1: Ano, mega moc.
0: Mega moc, no tak já taky, že jo. Jak je pěkně, tak jsem vytáhl plavky, kraťase a je to super. Holky, co si pustíme ve Freeboxu, je to na vás?
1: Jestli by šlo, tak Burna Boy, Die Die.
0: Burna Boy nemám, bohužel. Něco jiného.
1: To nevadí.
0: Nějakou
1: třeba,
0: jinou třeba zkusíme.
1: To, Laka Laka.
0: Shakira Waka Waka, to by šlo, to je super písnička, máte to rádi? Asi jo, když to objednáváte.
1: Tak.
0: Dobře. Tak Shakira připravená, a pro koho bude Shakirka?
1: Pro nás dvě vlastně asi a ještě prostě aj pro poslouchávače Free Radio.
0: Tak pro všechny. Holky, vy jste tak hodný, mám radost, že jste dneska zavolali, mám radost, že jsme pokecali, že jsme se slyšeli. Užívejte prázdniny, užívejte léto a hnedka, jak skončí doprava a počasí, tak posílám Shakiru. Domluveno?
1: Děkujem.
0: Taky děkuju, ahoj a krásný prázdniny, čau čau. Přátelé, takhle to má vypadat. Holky užívají a vybírají Shakirku a tu si dáme hnedka po dopravě a po počasí. Vyrážíme na silnice.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Doprava opět houstne. Tentokrát D1, 178 km směrem do Prahy. Tady stojí porouchané osobní auto, dávejte tam pozor. Další informace. Brno, Hněvkovského ulice u křižovatky s ulicí Sokolovou. Bourala dvě osobní auta, doprava zpomaluje a to v obou směrech, buďte opatrní. Dálnice D1, 203 a půl km je to u Šlapanic, je to ve směru na Brno od Vyškova. Tady bouralo osobní auto s dodávkou. Na místě zasahují záchranné složky a dálnice je uzavřená. Počítejte s narůstající kolonou. Aha, tak tady máme velké problémy. Pozor na to, kdo pojedete v tom směru od Šlapanic směrem na Brno od Vyškova, tak tam máme velký problém a dálnice je uzavřená. Budu vás informovat o tom, kdy to bude končit ta uzavírka. Další informace. Na Brněnsku opatrně v Modřicích na Svratecké ulici, tady bourala další dvě osobní auta. Počítejte s možnými komplikacemi. A další informace. Pomalá kolona, tu očekávejte přímo na Zvonařce. Celý ten průjezd opuštěná Zvonařka, křížení s Dornichem směrem potom jakoby na Komárov. Tady v okolí Zvonařky velmi silný provoz, zdržení klidně od 5 až do 8 minut. Další kratší kolonu očekávejte v Židenicích. Měl jsem tady informace o tom, že na Táborské to opět stojí, takže Táborská minimálně 3 minutky postojíte. A další zpráva Kniničská, stejně jako každé odpoledne i v tuhle hodinu hlásí ve dvou úsecích. První úsek hnedka za Žabovřeskou a druhý úsek až na křížení k Bystrcké ulici. Takže v těch dvou oblastech počítejte se silnějším provozem, ale pokud to jezdíte každé odpoledne, tak tam nepotkáte nic, co byste v tuhle hodinu v jiné dny nepotkali. Tolik aktuální zprávy z dopravy, pokud máte doplňující informace, využijte naší aplikaci nebo volejte na dopravní linku.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Brno hlásí aktuálně 26 stupňů Celsia, kolem 8 večerní vidím teploty na 21 stupních, během večera by nemělo ani pršet a ani žádné krátké přehánky tady nevidím na radarech. Noci by měly být teploty mezi 13 a 14, takže o něco výš než dneska v noci, zkrátka noční teploty okolo 13 stupňů. Zítra, tedy ve čtvrtek, očekáváme podle předpovědi polojasnou oblohu, odpoledne možné přehánky, tak si jim počítejte. Teploty zítra příjemných 21 stupňů a zítra v noci opět teploty okolo 13 stupňů.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Hrajeme podle tebe Freebox.
0: Je to tady! 5,5 minutky po půl šesté, objednávka přímo od princezen. Holky, děkuju moc krát za Shakiru, jdeme na to. Free Radio 107 FM, Freebox, songy na přání a teď už Shakira s petardou Waka Waka.

0: si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho! Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.
1: Horká novinka Free Radia, Love Me Better v podání Elevator Boys. Užívejte, po případě hlasujte.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
4: A co bude ve stejné názvu?
3: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
5: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB. 304 452 700 304 452 700
0: Free Radio 107 FM 107 FM FM.
1: Tak teďka zkusíme druhý pokus, ano, maličko se zbláznila technika, už jednou jsem chtěl mluvit o Elevator Boys, trošku mi to uteklo, tak děkujeme všemu chytrému počítači, že to překousal a dáme si to znovu. Takže novinka Love Me Better od Elevator Boys, chtěl jsem říct, že aktuálně horká novinka taky z hitparády a pokud si přejete, aby tato skladba postoupila, posílejte svoje hlasy. Hezké odpoledne.

0: 17. hodina, 50. minutka, Elevator Boys, Love Me Better, ochutnávka z Hitparády. My si dáme za okamžik taky přehled všech novinek, horkých novinek z Hitparády. A k tomu taky songy na přání právě teď ve Freeboxu. Na lince by měl být asi Honza. Honzo, slyšíme se?
1: Dobré odpoledne, to tam.
0: Dobré odpoledne. Jo, jo. Honza říká, že máme špatný signál. Honzo, akorát ty s tím telefonem chodit můžeš, já s tím studiem nikam nepopojdu.
1: No právě, no, že vás hrozně, že jsi slyšel každý pátý slovo.
0: Jenom, tak já to zkusím znova. Honzo, když má někdo špatný signál, tak je potřeba, aby ty jsi někam popošel. Já nepopojdu, já to mám zapojený v celém studiu.
1: Dobře, takže já zkusím jim tady, no, do jiné místnosti.
0: No, kdybys třeba nebyl v žádné místnosti, bylo by to mnohem lepší, nevadí. Ale musíš pochopit, že když voláš z místnosti a voláš do rádia, tak nemůžeš říct, že my jako rádio máme špatný signál. Možná máme i my špatný signál, ale voláš ze sklepa a špatný signál máme my. Jak to mám pak vyřešit, Honziku? Slyšíme se teďka dobře?
1: No, moc ne, tak já to rychle řeknu, ať to nevypadne, no.
0: Tak to rychle, řekni, ať to nevypadne.
1: Jo, posílám vám písničku, jenom pro vás, pane, mám Maria Sten, Sexy Beach.
0: David Guetta,
1: Aiken, Sexy. A omlouvám se za ten telefonát pondělní, prostěj.
0: Ano, já vím, co se v pondělí stalo. Chápu, děkuji, omluva se přijímá a doporučím jenom, Honzo, když máš třeba, nebo když máte špatný den, tak ten den prostě vynechte rádio. A je to, hotovo. Posílám no. písničku a moc krát děkuji za omluvu. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj a držte se, jste nejlepší v Brně.
0: Děkujeme, děkujeme, posíláme muziku. Já teďka nevím, jestli to mám uvádět celý na pravou míru. Zkrátka s tímhle člověkem proběhl v pondělí telefonát mimo éter, kde ten člověk byl strašně nepříjemný na mě, byl strašně naštvaný na mě, byl sprostej na mě, tak jsem mu to celý vysvětlil. Za dva dny se mu to rozleželo v hlavě a dneska posílá omluvu. Omluva se přijímá a jedeme dál. Hezké odpoledne.

0: Relax na Free Radio.
1: Jedeme dál. Hrnem to Brnem s Free Radiem. Zdravíme všechny taky do celého světa, nejenom do Brna. Lidi ladí přes internet a přes aplikace, takže zdravím všude tam. Třeba Honza například teďka Olomoucký kraj. Tak zdravíme taky Olomoucký kraj, zdravíme taky Jakuba na Žďársko, ten poslouchá tam. No zkrátka všechny fríčkaře, co nejste přímo z okolí města Brna, zdravíme taky. Za 5-6, přátelé, hodina jako na kostele. Co teď? Já jsem slíbil novinky z hitparády, k tomu tady mám 3 skladby, k tomu telefonní linka. No tak hezky postupně. Pohoda. Kdo je na lince? Halo, halo.
2: Čau, posluchač Martin.
1: Posluchač Martin. Martine, prosím tě, s čím tam mrkáš? Co to je?
2: Sklo, vezu sklo.
1: Sklo, vezeš sklo. Dobře.
2: Takže musím ho vyvést do odpadu, tak musím ho z bodu A do bodu B.
1: Dobře, a my ti k tomu pošleme písničku. Já ti vždycky jako třeba tak půlku té věty nerozumím, ale slyšel jsem, že vezeš sklo.
2: Tak. Moment, já zastavím, o to bylo lepší, tak.
1: No to je pusou, to není autem.
2: No tož, teď tu sklo nerechotí, takže vezu sklo z bodu A do bodu B.
1: Dobře, jaké sklo se jedná? Jako okna, nebo sklenice, sklinky, nebo flašky od piva jdeš vrátit?
2: Sklenice, občas sklinky a to, co najdou v gastru.
1: To, co najdeš v gastru. Dobře.
2: No tož, to se lidi rozbijou, tož já za to nemůžu. A i paní Mička to rozbije.
1: Já to chápu. Já jsem prostě jako nevěděl, jaký sklo vezeš, jo? Můžeš jako křišťálový lustr, nebo vozíš okna, nebo tak. Tak teď už chápu, vezeš sklo. Vezeš sklo do sběru, je to tak?
2: Ne, do popelnice.
1: Co? A Martine, popelnice jsou co? Co jsou popelnice?
2: Je to sběrný odpad, jo, ale já do sběrny jako nejedu momentálně.
1: Dobře, tak... Abych teda řekl na Free Radio pravdu, Martine, jsme hrozně rádi, že voláš. Jsme hrozně rádi, že voláš. A teď jsme dokonce rádi, že víme, že vezeš sklo do popelnice. A co ti můžeme na tu cestu zahrát? A co ti můžeme na tu cestu do popelnice zahrát?
2: Píšera Losing It.
1: Výborně. Pro koho to bude?
2: Pro všechny z Toborlandu, pro všechny vlíčkaře, pro všechny provody a i u tebe.
1: Děkujeme, krásné odpoledne a šťastnou cestu k popelnicím se sklem. Těším se na příště, ahoj!
2: Díky, čau!
1: Jako další nás čeká Livingston, dáme si Nightlight. I will be waiting here by the nightlight. Dalším hitem, teda s další předělávkou, abych byl pravdomluvný, se můžeme těšit taky na Madison Mars. Madison Mars, Little League a skladba New Vibe Hoodies. Pokračuje Freebox, příjemný poslech a super náladu vám přeje Lukin od mikrofonu a abych nezapomněl, tak ještě předtím, než si dáme tyto hity, v rychlosti proletíme novinky z hitparády. Novinky hitparády. Příjemný poslech a super náladu přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107. Fríčka. Novinka číslo

0: aktuální novinky z hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Free Radio a Lukáš Bartl.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Pokračování Freeboxu na 107 FM právě teď, 10 minutek po 18. No, 6.10, jdeme za další muzikou. James Hype a Serotonin je připraven, pak tady mám od Klárky pozdrav. Luky, zahraj starou dobrou Rihanu s Kevinem, We Found Love. Je to pro mě a taky pro mou ségru. Tak holky, zdravím, za okamžik posíláme tedy Rihanu s Kevinem Harrisem, no a k tomu taky naše aplikace. V aplikaci tady máme pozdrav od Michala Bajkerose, Michale Zdarec. Michal píše, dneska mám chuť na Melody Alarma. Je to pro tebe, pro Culdu, pro Toma Wernera, pro Ondru Černýho a pro všechny posluchače a posluchačky, kteří mají rádi Free Radio. Díky, Michale, taky děkujeme. Muzika už letí k vám. Hezké odpoledne.
0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Elevate.

0: Muzika Alarma od Melody, byl to hudební výběr od Michala. Michala zdravíme a už jsou tady další pozdravy. Nemám tady ani jméno, ani příjmení. Zdar. Už jenom takovej. Pozdrav jak v tělocviku ve škole normálně. Zdar. Zahraj mi prosím něco na cestu z Brna. Vezl jsem tam pivo od poutníka. V Brně vám to prý chutná. Jinak zdravím všechny, co poslouchají, ať se daří. Chybí jméno, chybí podpis. Já tady vidím ten e-mail, ten bych na nás jako zveřejňoval, ale takhle, jakoby nemůžeš napsat v Brně vám to prý chutná. V Brně přece není jako pět lidí, že jo? Já bych se do toho tématu jakoby pivo, který je lepší, který je horší, moc nepouštěl. Vždycky z toho vznikne akorát ostrá diskuze a přestřelky a sprostý slovíčka. Takhle, hele, jestli jsi vezel poutníka do Brna, tak jsou určitě v Brně lidi, co to pijou a co to pijou rádi. Jinak je to logické, že jo? Ale chtěl bych se taky zastat ostatních, napsal jsem tam jakoby větu, prý vám to v Brně chutná. Nemyslím si, že celému Brnu chutná poutník. V Brně je spousta lidí a ať si každý pije to svoje. Každopádně děkuji za pozdrav, jeď opatrně a posílám ti nebe. Protože nebe je místo na zemi a tam bude piva dost. Heaven is place on earth!
1: Free Radio.

0: Ladíte Free Radio na 107 FM, někdo taky v aplikaci a někdo taky přes internet. Ať už posloucháte tam nebo tam, je dobře, že ladíte. Tut, přesně teď máme 6:30, znamená to dopravu a počasí s Free Radiem, ale k tomu taky ukázka hitů, které nás čekají už za okamžik, plus další vaše objednávky. Pojďme to tady omrknout. Kdo je připraven? Připraven je několikanásobný vítěz hit parády 107 Fríčka, pan Deoro. Žádná novinka pro posluchače Free Radia, ale přesto stále výborná energická taneční pecka, BHS Můj BN. Navážeme další objednávkou, mám tady vzkaz. Ahoj, poprosím s pozdravem tuhle písničku pro moji budoucí. Písnička je Kim Ebley, Don't Worry, což je velmi, velmi známá zpátečková petarda. Jmenuje se Ilonka a prosím vyřiď k tomu songu, že je největší láska mého života a že se těším, až bude mojí ženou. Díky, Lukine, si posel dobrých zpráv. S pozdravem Mirek. Tak pozor, Mirek a Ilonka bude svatbička. Já myslím, že tahle skladba je natolik známá, že není vůbec potřeba to zmiňovat, ale Don't Worry a Kim Appleby, každopádně pro tyhle dva, super zpráva, že bude svatba a pro mě osobně super výběr další zpátečkové muziky. Takže zdravím Ilonku i Mirka a Mirovi moc krát děkuji za to, že dneska napsal s touhle zprávou a objednal další muziku. Kim Appleby je připravená, no a k tomu ještě dáme další skladbu, o kterou se postarají Mark Korn a Sammy Tu. Dale, dale. Muzika je připravená, teď už ale zprávy z dopravy.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Hele, Impuls Taxi má číslo 14 014.

0: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
2: Ještě jednou navážeme na komplikace, které vás dneska odpoledne trápí na dálnici D1. Máme tam několik úseků a stále pokračující komplikace a zdržení. Dálnice D1, 201. kilometr ve směru na Vyškov. Dávejte pozor na porouchaný kamion v levém pruhu. Nepříjemná situace, takže opakujeme. Směr na Vyškov 201, porouchaný kamion v levém pruhu. Na Brněnsku na příjezdu do Předklášteří je to ve směru od Štěpánovic. Tady bouralo osobní auto s motorkou. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Další problémy, dálnice D1, 178. kilometr směrem z Prahy. Tady stojí porouchané osobní auto, dávejte tam pozor. V Brně na Hněvkovského ulici u křižovatky s ulicí Sokolovou tady bourala dnes odpoledne dvě osobní auta. Doprava tam zpomaluje v obou směrech, buďte opatrní. A k tomu nepříjemnost, dálnice D1, 203. a půlý kilometr u Šlapanic ve směru na Brno od Vyškova. Tady bouralo osobní auto s dodávkou. Na místě zasahují záchranné složky, dálnice je uzavřena. Počítejte s narůstající kolonou. Poslední volný exit je exit 210 u Holubic. Tam ještě můžete sjet, abyste se netrápili v těch dlouhých kolonách. Teď ale intenzita provozu v centru. Tady v Brně už máme celkem klid. Zmizela taky kolona, která byla odpoledne ještě u Zvonařky. Teď už tady vidím sice silnější provoz, ale delší kolonu už by se tam potkat neměli. Táborská ulice, ta se nám taky hezky příjemně uklidnila a vidím tady ještě drobné zdržení, ano, v okolí dálnice D1 a taky silnější provoz na jihu v okolí Heršpické. Snad je to z dnešní odpolední špičky všechno, jinak byste v Brně neměli potkat žádné další komplikace a žádné další kolony, takže vám popřeju ještě jednou šťastnou cestu, bezpečný dojezd a pokud máte jakékoliv další informace, využijte naši aplikaci nebo dopravní linku.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
2: Teploty v Brně se aktuálně pohybují okolo 25 stupňů Celsia. 8. hodina večer po Freeboxu vidím na teploměrech by mělo být v Brně 21 stupňů Celsia. Večer ani noc bez deště a bez přeháněk. Nebo večer a noc bude bez deště a bude bez přeháněk. Noční teploty se budou pohybovat okolo 13 stupňů Celsia. Zítra očekáváme podle předpovědi a podle plánu meteorologů dopoledne polojasno, odpoledne přeháňky a možný déšť tady v Brně a na jižní Moravě. Teploty zítra příjemných 21 během dne a zítřejší noční teploty opět okolo 13 stupňů. Doprava a počasí za námi, čas 18 hodin 35 minut k tomu, to znamená jinými slovy půl sedmé a pět minut. Posloucháte Freebox s Lukinem na 107 FM a tohle je vaše oblíbená muzika. Freebox pokračuje a já vám přeju nádherné středeční odpoledne.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevytlažuj, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
0: Free Radio 107 FM. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: Burza práce nabízí volnou pozici pekař, pekařka.
1: Free job.
0: Náplní práce. Hledá se posila do týmu řemeslné pekárně v Brně v Žabovřeskách, kde se pečou francouzské kroasanty, bagety nebo chleba z tamního kvásku. Práce, ve které se střídá několik typů činností v rámci směn od míchání těsta až po obsluhu zákazníků a přípravu výběrové kávy. Délka směny je 8 hodin, žádné 12 a práce je od pondělí do pátku. Střídají se ranní a odpolední směny, peče se od 5 hodin od rána. Požadavky: nadšení pro gastro, komunikativnost s dobrou znalostí češtiny či slovenštiny, spolehlivost, praxe je vítaná, ale není nezbytná. Nabízí plný úvazek, plat 35 až 38 tisíc korun měsíčně, benefity multisport karta, kulinářské a baristické kurzy, zvýhodněný mobilní tarif a slevy na firemní produkty a veškeré suroviny. Další kontakty a podrobnější informace najdete jako obvykle na adrese freeradio.cz/burza práce.
1: Free job.
0: Další možnost, jak tady u nás na Free Radio zveřejnit svoji nabídku práce nebo brigády, je samozřejmě i pomocí naší stanice. Pokud byste chtěli podobně nabízet práci, veškeré podklady zasílejte na práce@freeradio.cz a my se postaráme o to, aby vaši nabídku slyšelo minimálně celé Brno.
1: Free job. Free job na Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

Dále, no a my jedeme dále. Je tady objednávka, kterou posíláte přímo do studia Freerádia na studio@freeradio.cz a píše mi tady Martinka. Martinko, zdravím tě, a Martinka napsala: Luky, ahoj, nálada je dneska skvělá, počasí si užíváme tak, jak jste se bavili v telefonátech na Freerádiu. Dala bych si svoji oblíbenou Marně čekám, kdy zahraje, ale ona nehraje. Jelikož jsem slyšela, že to můžu vybrat za tebe, tak si píšu o svoji oblíbenou. Můžeš prosím pustit Minely Bagabu? Pokud ne, vyber jinou skladbu od Minely. Pokud ano, budu moc ráda. Zdravím všechny vaše posluchače, svoji rodinu a všechny lidi s dobrým srdcem. Martinka. Martinko, tohle se povedlo. Nemám k tomu co dodat. Připravil jsem písničku a jsem rád, že můžeme zahrát tvoji oblíbenou. Před námi Minely. Free Radio.

Nejkrásnější odpoledne, Šejno, já se strašně omlouvám. Nejkrásnější odpoledne, Šejno, přeje Free Radio. Za 3 vteřiny máme 7 hodinu večerní a mě strašně rozosmá Roman. Roman totiž píše, zdar, jsem unavený z práce. Pust tam, co chceš, stejně hraješ dobře, Roman. Únava, prosím vás, únava. Únava je někdy věc, která nás dokáže ovlivnit samozřejmě negativně, ale někdy taky hezky pozitivně. Takový to jako, že už zkrátka nemůžete, už to máte takzvaně na párku, už vám to jako jedno, už říkáte, já už stejně nemůžu, je to jedno. Takže taková ta jakoby psychologická vyčerpanost, je mi úplně jasný, že to prožívá spoustu lidí a líbí se mi, že ten Roman se s tím tak jako nějak nemazlil a napsal to do toho vzkazu přesně tak. Jak to cítí, dej tam co chceš, já jsem unavený, stejně hraješ dobře. Takže Free Radio pokračuje, před námi Freaks. Tell me where the freaks at. Chystám taky novinku z hitparády, kterou vydala v tomto roce a dokonce i v tomto měsíci Kaskáda. Je to horká novinka Utopia. Take me to you, Utopia. Give me a place for my broken heart. A pokud máte rádi produkci z Německa, chystá se taky Neptunika s Umbrellou, novinka Coming Home. Now I'm coming home. Ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, ladíte Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin, pokračuje Freebox, máme minutu po 7. Hezký podvečer. Free Radio. Free Radio.

0: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Je to tak, Freebox na Free Radio pokračuje, Niels van Zandt, Life of the Party za námi, no a objednávka tady byla na nějakou letní, výbornou, veselou, energickou skladbu. Já přemýšlím právě, mám to vybrat já, tak jsem si říkal, že bychom mohli dát i nějakou zpátečku a že bychom mohli dát takovou tu slavnou zpátečku, která je opravdu letní a veselá. Celý nápad vymyslel Pavlík mi napsal: Luky, dneska docela stres, v práci náročné, jsem rád, že to mám za sebou a po cestě z práce jsem naladil fríčko. Není možný, kolik je v tobě energie, díky moc, hoď tam nějakou letní, veselou, energickou, známou petardu, díky moc. Takže já děkuji za to zadání, není teda úplně jasné, co z toho bude, ale říkal jsem si, takovej jako Dario G, to tady chvilku nebylo. Jdeme na věc!
0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Fríčka.

0: Tokio vtípek.
1: Tak se hezky večer přitulím k manželovi a říkám mu: miláčku, sáhni si, jak jsem krásně oholená. A ten blbec mi pohladil bradu.
2: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Box na Free Radio. 5 minutek po půl osmé ve studiu Free Radia panuje skvělá nalada, a to hlavně díky muzice. Muziku vybíráte dneska i vy sami a my se ptáme, kdo další vybere další song. Volné jsou objednávky z telefonní linky, tak jdeme rovnou na věc. Kdo pak je na lince? Halo, halo.
1: Ahoj Lukášku, Tomáš Werner.
0: Tomáš, jak se nám ozval? Tome, jak se má dneska? Dobrý všechno?
1: Všechno dobrý.
0: Perfektní. Máme tady muziku od tebe, budou to Chainsmokers ve spolupráci s Coldplay. Je to velmi slavná skladba Something Just Like This. A já se ptám, pro koho hrajeme tuhle pecku?
1: Dneska bych to zahrál pro El Presidento. A pro Dráčka Líšňáčka.
0: Je to všechno?
1: Je to všechno.
0: Dlouhej seznam to nebyl teda, ale zdravíme oba dva. Díky za výběr, Tome. Měj se super, díky, že posloucháš Free Radio a zase příště ahoj.
1: Díky, Lukášku, ahoj.
0: Ahoj, čau, čau. 6 minutek po půl osmé, před námi tedy Chainsmokers a Coldplay přímo od Tomáška Wernera. Za okamžik taky skladba pro Verču a to je BB Rexa David Guetta. Verča napsala, ahoj Luky, mám dneska trošku špatnou náladu, můžeš zahrát tuhle dvojtečka. BB Rexa David Guetta Sad Girls, moc krát děkuju, smutná Veru. Veru, nebuď smutná, na fríčku ti zahrajeme a hned bude lepší nálada.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Zvykala muzika. Coldplay, taky Chainsmokers, nádherná skladba Something Just Like This. Čas 19. hodina, za vteřinku 42. minutka a teď už rovnou skok na další telefonáty. Kdo pak je tam? Halo, halo?
1: Ahoj, tady Niko.
0: Niko, já tě zdravím. Jak se dneska máš?
1: Dneska se mám úplně skvěle. Sice ráno stalo za prd, ale už se mám skvěle.
0: Teď už se to dolá.
1: Když jsem přijel domů z práce.
0: Takže už se to vyladilo do pohody. Perfektní. Prosím tě, další muzika bude podle tebe. Co vybíráš?
1: Vybírám dneska Showtek, dáme si Buja, protože jsem to ale ještě strašně dlouho neslyšel a zase jsem si to náhodně vybavil, tak jsem si řekl, že si to zahrajem.
0: To je třeba taková hezká, příjemná asociace. Tak se mě to vybavilo, tak jsem si řekl, že to pošlu na fríčko. Já ti za to moc krát děkuju. Muziku už jsem samozřejmě připravil a ještě nějaký pozdrav, věnování, to už nechám na tobě.
1: Tak dneska tato písnička poletí do Zlína a poletí mojí kamarádce Janě, která tam nemá slušný rádio.
0: Jana ze Zlína, jo?
1: No, ona není ze Zlína, no, ona tak... je tady ode mě, jako z Bytýšky, ale, jako... ale teď je ve Zlíně, takže...
0: Teď je ve Zlíně, takže jo, tak počkej, a co, to je, počkej,
1: no.
0: A co dělá Jana od tebe, bez tebe ve Zlíně?
1: No, ona tam bydlí teď.
0: Tak já nevím, to jsou dneska rozhovory. To je jak s tím Smetím a s tím Martinem. Takže jdeš do sběru. Ne, jdu do popelnic. Dívej, hele, ať je to jak chce. Janičku zdravíme, posílám ti písničku. Díky za pokec, Niko, měj se hezky.
1: Mějte se, ahoj.
0: Ahoj, čau. No a my, přátelé, jedeme dál. Freebox. Yes, all we care about is I'm fighting, keeping them good vibes in the air, no.

0: Šoutek, Buják, dneska od Nika s krásným pozdravem do Zlína, zdravíme ještě jednou, no a teď se podíváme na to, co nás 2:45 čeká v éteru Free Radia. Já musím ještě posunout Verunku, Verunka objednávala písničku, no podíváme se na telefonní linku, kdo tam bude, co tam bude. Halo, halo, Free Radio, prosím.
1: Zdárdej, Pavel.
0: Zdar Pavle, prosím tě. Zeptám se klasicky jako každého fríčkaře, posluchače, jak se máš, jak se ti daří?
1: To už je dobrý, to už je jako, už se blíží víkend.
0: Je to v dohlednu, ano, v pondělí si...
1: Dneska už je to v dohlednu.
0: Dneska už... Máme to skoro za rohem, takže pozitivní zpráva, dobrá zpráva taky pro všechny ostatní. Pavla, jak to vidíš dneska s písničkou? Byla tady písnička pro Verunku, protože byla nějaká smutná, nachystal jsem tady BB Rexa, David Guetta, Sad Girls, protože ona to chtěla. Co bys chtěl ty zahrát?
1: Ano, ano, hele, holky jsou smutný, musíme jim to nechat zahrát. To je pro Verunku, Verunko, nechám ti to zahrát, teda já nebudu nic vymýšlet, její písničku, co chtěla.
0: Ty brďo, tak ale to z tebe dělá jako švarnýho udatního švarníka, protože jakoby málo kdo zavolal do rádia s tím, že dá přednost tomu, kdo to objednal předtím. Hele, to se ještě asi historicky nestalo, to je bomba!
1: Víš, Pavel, musí být první.
0: No, Pavle, ty... Nejenom, že seš první, ale taky seš díky Free Radio známá osobnost. Teďka to téma, hele, Verunka byla smutná, tak ať ti trošku pomůžeme. Já ti moc děkuju za to, že jsi to nechal takhle doběhnout a že ten tvoji objednávku necháme na příště a dneska necháme zahrát skladbu, kterou vybírala Verunka. Psala to tady přímo sama, že nějaká smutná a vybírá proto Sad Girls, což jako v překladu něco jako smutné holky. Prosím tě, Pavle, proč? Proč se to děje? Proč jsou ty holky jako smutný na světě? Já tady mám takovou jako jednu historku k tomu, ale to řeknu až po tobě. Proč ty si myslíš,
1: no, že holky
0: jsou...
1: smutný?
0: Proč, no?
1: No, hele, já to vezmu úplně jako jednoduše. Já si myslím, že holky jsou smutný, protože nejsou kluci. Kluci jsou furt happy jak dva grepy.
0: Kluci... Krásné vysvětlení, krásné.
1: Ne, hele, každý má někdy právo na to být smutný, někdy se to prostě jako nevydaří, řekněme si upřímně. Někdy jeden blbec, někdy to prostě jako nevyjde. Ale myslím si, že lidi si z toho poslední dobou dělají strašně velkou hlavu. Jestli je něco poděláno, tak se to podělá, panebo, že moje babička vždycky říkala, teď se omlouvám za jedno slovo, který úplně není, to je to, ale babička vždycky říkala, že když nejde o život, jde o hovno.
0: Správně. Správně, Pavle, správně! Obrovská pochvala, zdravíme babičku, zdravíme všechny babičky. Já ti k tomu musím říct ještě jednu věc. Jednak babička měla pravdu, že jsou prostě dny, kdy je to lepší, kdy je to horší a s tím se musíme vyrovnat. Takový je život. Kdyby jsme nebyli někdy dole, nepoznáme, kdy jsme nahoře, že jo? Kdyby jsme neznali tmu, nepoznáme, kdy je světlo. A tak dále, a tak dále. Takže všechno by mělo být jednou tak, nebo mělo by být. Všechno tak je, jednou tak. A pak jsou ještě možná důvody, proč by holky mohly být takové jako smutnější. A je to jako příběh z indiánské vesničky. Neznáš příběh z indiánské vesničky?
1: Ne, Ježíš, já ho znám, ale mám pocit, že to bude trošku jiný příběh.
0: Je to takhle.
1: No.
0: V indiánské vesničce nastal smutek. Proč jsi tak smutná, hluboká jeskyňko? To bys nepochopil, krátký šípe.
1: Tak to taky všechno řeší, jo, ale jako...
0: Je to jasný, takže přátelé...
1: Ono s krátkým lanem se do hluboké jeskyně prostě nedostaneš.
0: Tak jsme dneska možná opět odvysílali trošku víc, než jsme chtěli, Pavlíku. Já už jsem pustil muziku, já ti děkuju, chlape. Teď jsme podle mě spravili i tu smutnou verču, Pavlíku.

0: kamaráti, děkuju, měj se krásně. Chtěl jsi koho pozdravit ještě ty?
1: Já už si myslím, že jsme řekli všechno.
0: Měj se krásně a zase příště, budu se těšit. Ahoj.
1: Jasný, zdarec.
0: Zdarec, čau. Naprosto pohodový Pavel, takhle to má vypadat. Poslouchejte Freebox na Freeradiu, ať nemáte špatnou náladu. Hezké odpoledne / podvečer. Teď už Seth Gross.

0: Já musím, přátelé, přiznat, že někdy se v té práci nasměju jako já tady sám. Já bych se měl, jakoby, měl bych být schopen udržet ten smích tak nějak jakoby mimo éter, ale někdy jsou to prostě emoce. Jsme lidi, jsme z masa a kostí, nejsme AI, nejsme roboti a zasmát se takhle jako hezky od plic, nebo jak se říká od srdce lidově, tak si myslím, že to je to nejhezčí, co v ten den můžeme zažít. Takže smích, jelikož prodlužuje život, tak doporučujeme každý den dávkovat pomocí Free Radia přímo, teď jak to jinak říct, no přímo do žíly prostě, takže laďte 107 FM, ať máte happy den a ať máte dobrou náladu. Verunku, doufám, že jsme potěšili jednak skladbou a jednak taky docela legračním rozhovorem s Pavlíkem. Pavla, ještě jednou zdravím. My vždycky s tím Pavlem tak nějak jako ujedeme, no, tak jo, jsou jako daný mantinely, ale jakoby ten mantinel je pro mě s Pavlem jak patník na ulici, úplně nízký, takže my kolikrát přepadneme na druhou stranu, ani o tom nevíme. Ale o to větší je to sranda a o to větší je to zábava, protože ve Freeboxu je to hlavně o lidech, o zábavě, o písničkách na přání a o tom, že si na večer spravíme s Free Radiem náladu. Teď ještě, abych nezapomněl, 5 minutek před koncem, tedy 5 minutek před 20. večerní, opět zvoní telefonní linka a my se ptáme, kdo je tam. Halo, halo.
1: Ahoj, Lukáši, tady Honza.
0: Honza, Honzo, jak se máš, jak se ti daří?
1: Hele, super, perfektní, poslouchám fíčko a bavím se.
0: Hele, chceš se připojit k tématu, nebo jdeme rovnou za písničkou? Máš něco k tématu, pro co holky smutný?
1: Pro co holky smutný? No, nevím, pro co holky smutný. Holek je spousta, je to s nima sranda, ale je to s nima někdy náročný.
0: Ale to máš pravdu.
1: Bez nich to nejde.
0: To je správný konec. Ježiš, to řekl dobře. Dáme tam, prosím tě, mexickou vlnu. Výborně. Bez nich to nejde. Děkuji ti za příspěvek. Honzo, teď ale k muzice. Máme tady objednávku. Jaký hit vybereš?
1: Hele, já bych se vrátil zpátky do 90. a konkrétně do 96. roku a líbí se mi hodně písnička od Gali, Freed from Desire.
0: Máme připraveno. Je to mega luxusní zpátečka, moc rád to zahraju. Pro koho to hraješ? Pro sebe, pro mě, nebo pro někoho jiného?
1: Přesně tak, jak si říká, pro sebe, pro tebe.
0: Díky.
1: A speciálně taky pro Kalika, který vždycky volá v tuhletu hodinu, taky pro něho a samozřejmě pro všechny příčkaře, co poslouchají aktuálně.
0: Děkuju moc, Honzo, děkuju moc, řekl jsi to hezky, česky a řekl jsi to podle mě úplně od srdce. Takže jsem rád, že i ty posloucháš Free Radio a obratem posílám Galu Free from Desire. Měj se parádně, ahoj.
1: Super, díky moc, ahoj.
0: Čau, čau. Takže Honzík, dneska příspěvek z Itálie. Gala! Jako další nás čeká skladba, která bude taky ode mě, přímo ze srdce, a dáme si Move into the Sun. Email Angel Alternate a Hugo. Pomaličku jsem se chtěl jakoby rozloučit, ale zase zvoní telefonní linka. Takže jako dneska nejdu domů, nebo co je tady? Halo, halo, Free Radio, prosím.
2: Ahoj, ahoj, Luky, Karel Blažky mladší.
0: Karliku, ahoj, prosím tě, kousek od rádia dál a teďka rychle řekni na závěr pořadu, jakou skladbu vybíráš, protože já už tady, Karle, nejsem skoro.
2: Já vím, já už jsem to ladil 15 minut, ale furt tam zvonil nějaký telefon.
0: Furt je obsazený, no to je to, co jsem dneska řešil mimo éter s lidma. Někdo volá, nemá vybranou písničku, pak to s ním řeším 3 minuty, on blokuje linku ostatním. No, přátelé, bylo by super, kdybyste volali, až máte vymyšlenou písničku. Nachystejte si pro jistotu i plán B, kdyby náhodou hrála, ale zkuste to, prosím vás, s tou myšlenkou už tak nějak jako přijít s tím, že víte, co chcete. Teď prostor pro Karlíka. Kájo, co tam dáme nakonec?
2: Já tu písničku vymyšlenou mám.
0: Ano.
2: Naštěstí, takže rád tě slyším, konečně. Po dlouhé době.
0: Já tebe taky samozřejmě, já se to nesil ani říct, promiň.
2: A mám to vymyšlený, ukončíme to jako bláznivě, ukončíme to, ty jste maximál crazy, ať si jdeme lehnout do postele všichni po tom celým dnu náročným, prostě nějak rozbláznění.
0: Je to tam. Přátelé, takhle bude dneska luxusně, já to musím podstrhnout ještě. Luxusně vypadá závěr Freeboxu, bude tam Gala Free from Desire, Hugo Alternate Move into the Sun a k tomu taky maximální šílenství a Strida Tiesto. Já ti, Karle, moc krát děkuju. Prosím tě, písnička je připravená. Koho
2: ještě? A napíšem si.
0: Napíšem si, co si, co počkej, co si napíšem, co si napíšem?
2: Já ti napíšu.
0: Kájo, dobře, pozdravuj všechny, pozdravuj rodinu, pozdravuj, koho jsi chtěl pozdravit vůbec? Vybral jsi to nebo říkal jsi, pro koho
2: já
0: bude?
2: Já chtěl pozdravit celou rodinu až do 4. kolena, ať je to kdo chce, prostě všechny, kdo poslouchají a chtěl jsem tě konečně po dlouhé době taky pozdravit, protože nevolám tak často a dneska jsem si řekl, že zavolám, tak Tak volám.
0: Díky moc, seš frajer. Vážím si toho, píšu si to do deníčku, Kája ve středu 22. volal. Děkuju moc, zbytek si napíšeme. Měj se krásně, kámo, ahoj.
2: Čau, kámo, čau.
0: Čau, čau. Přátelé, jsou to příjemné rozhovory. Já bych tady klidně seděl a kecal s váma do desáté, ale čas je neúprosný, musíme končit. Mějte se hezky, mějte se krásně. Hlavně žijte naplno, laďte Free Radio, Freebox s Lukinem zase zítra. Mějte se krásně, čau.
3: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
0: To je bomba! Pardon, zase zítra.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

0: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
1: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
2: Víte, jak nejrychleji z Lískovce do Jehnic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
3: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB. 304 452 700 304 452 700
4: Free Radio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Účkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retro.

0: Nový energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.
1: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Dobrý energii.
3: Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou.
2: Free Radio 107 FM.

0: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
1: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
0: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
1: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
2: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Účkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retro.